náš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit, že jsi zakutavná, jak drobná mince.

nocy. Ja vždy rozeznávam, hravě rozeznávam.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému, k narozeninám, k svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Najdete ho konkrétně ve složce kontakty. Tak hezkou noc s Blaníkem.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. V údolích může být i kolem 3 stupňů. Páteční obloha bude slunečná a očekávejme letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz. Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Ještě tady, broučku, vidíš?
6: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
7: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

0: Jste s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Už je tu nový den, a to pátek 29. května, a svátek má Maximilián. Narozeniny dnes oslaví například filmový režisér, scénárista a herec Bohdan Sláma, jemu 59 let, a je dost možné, že je mezi vámi mnoho oslavenců, kteří nás teď poslouchají, tak vám k narozeninám z Blaníků přejeme všechno nejlepší. A tady jsou další písničky.
1: Co tě znamená?

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. V údolích může být i kolem 3 stupňů. Páteční obloha bude slunečná a očekávejme letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pozvolna se probouzíme do pátečního rána s datem 29. května. Svátek má Maximilián a právě toto křestní jméno vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Fridrich III. A to pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus. A právě Maximus se z latiny překládá jako největší. Tak, tolik původ jména Maximilián. Maxové, my vám z Blaníku přejeme k svátku všechno nejlepší.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 29. května. Dnes má svátek Maximilián, Maxim a Max a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná akce Noc kostelů. Nese ústřední motto Odvaha. Více na www.nockostelů.cz. V Hlohové na Domašlicku začíná dvoudenní rodinný festival nezávislé hudby a poezie Táto Fest. Městské muzeum Svitavy hostí výstavu Velké dobrodružství Malé lokálky. 130 let místní dráhy Svitavy, Polička. Připomene 130 let místní dráhy a její význam pro rozvoj celého regionu. Ve 4 odpoledne začíná další lázeňská sezóna v Teplicích. Kulturní program je připravený do neděle na několika scénách. Botanická zahrada v Brně hostí prodejní výstavu masožravých rostlin. Dnes také začíná festival sběratelského designu Křehký Mikulov. Potrvá do 31. května. A nakonec se zavítáme do naší metropole. Koná se tam 11. ročník festivalu pouličního umění Praha žije hudbou. Nabídne téměř 200 volně přístupných koncertů a uměleckých vystoupení přímo v ulicích. Festival potrvá do 30. května. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: A je tu tady, je tu pátek. Krásné, dobré ráno přeji, 29. květnový. Zítra už je 30. května a to znamená, že Blaník bude slavit 27. na Konopišti. Za chvíli o tom víc.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Jasno až polojasno bude právě dnes. Očekávejte teploty mezi 23 a 26 stupni. Hezké ráno při pátku.
7: Martin Císař
8: na rádiu Blaník.
6: V téhle hodince jenom hezky česky pro vás a také vzpomínka na ty, kteří na Konopišti zpívali v minulosti a bohužel už na nás budou koukat pouze z hudebního nebe. Tak například zpěvačka Hana Zagorová a spousta dalších a dalších. Tak si to za chvilku nenechte ujít a já vám dál budu hrát české písničky tady na Blaníku. Rádio Blaník. Při pátku hezké ráno, ať se daří.

0: naposled.
1: Dobré ráno, hezký pátek, zítra sobota 30. května Blaník bude slavit 27 let své existence.
2: Rádio Blaník vám přináší
3: koncert pro všechny bezva lidi.
1: To bylo českých a slovenských písniček na konopišti a to bylo také báječných zpěváků, kteří bohužel už nejsou mezi námi. Mezi ty patřil i Petr Muk a když měl Blaník 9 let, tak mu tohle popřál.
4: Já bych chtěl Rádio Blaník k 9. narozeninám popřát vše nejlepší. A mým velkým přáním by bylo, aby se Rádio Blaník stalo celoplošným rádiem, kde bych ho opravdu mohl slyšet po celé republice. Teďka jsem zrovna jel a slyšel jsem písničky, které šly za sebou a myslím si, že ta skladba písní je zajímavá, velice dobrá pro lidi, pro široký spektrum posluchačů, takže ať jich máte co nejvíc a ať vás slyší celá republika.
1: A 9 a 9 je 18, a co takové 18. narozeniny Rádia Blaník? A třeba skvělá Hanka Zagorová.
5: Jo, já si vzpomínám, když jsem slavila svoje 18. narozeniny, tak jsem akorát začala chodit na vysokou školu do Brna, takže pro mě to byla hrozná změna života, ale určitě změna k lepšímu a moc na to období vzpomínám. Doufám, že stejně tak budete vzpomínat na 18. narozeniny Rádia Blaník.
1: To byla Hanička Zagorová, za malou chvíli další vzpomínky těch, kteří na konopišti zaspívali. Já vám přeji hezké ráno a poslouchejte dál Českou hodinku s námi.
3: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: ráno, krásný celý den i dnes, tedy v pátek 29. posloucháte Rádio Blaník a my vám mezi 5. a 6. hrajeme jenom hezky česky, stejně tak mezi 12. a 13. A dnes má svátek Maximilián a také Maxim, tak přejeme všechno jen to nejlepší. Za chvíli pokračujeme ve vzpomínkách na konopiště těch minulých let, na zpěváky a na zpěvačky, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Těmi dalšími bude třeba Vaby Daněk anebo skvělý Miroslav Žbirka, tak si to za chvíli nenechte ujít.
1: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi.
1: Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky.
2: Každý den v našem vysílání.
1: Fandíme hokej.
2: Mistrovství světa
1: na Rádiu Blaník.
3: Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitým

0: a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
4: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme. Přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Čísla Česka a Blaniční rytíři.
8: To jsou dva nové podcasty Rádia Blaník.
7: Nenechte si je ujít na YouTube, Spotify a na webu radioblaník.cz.
8: Čísla Česka a Blaničtí rytíři.

0: akcí.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
0: Rádio Blaník, zprávy.
5: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizinku obviněnou ze žhářského útoku na zbrojovku. Na vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Krátkodobá výluka tramvají omezí provoz na trase Anděl Újezd. Důvodem jsou pokračující práce na elektrifikaci linky 176. Tramvajové linky pojedou o víkendu odklonem, jezdit budou náhradní autobusy. Rumunské ministerstvo obrany potvrdilo, že do vzdušného prostoru země vstoupil ruský dron. Podle vyjádření úřadu po nárazu do střechy obytné budovy vypukl požár, dva lidé byli zraněni. Čtvrtfinálové bitvy rozhodly na mistrovství světa o čtyřech postupujících. O medaile si o víkendu zahrají Kanada, Norsko, Finsko a zatím suverénní Švýcarsko. Český tým naopak po prohře s Finskem 1-4 zamíří domů. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek bude slunečný a čekají nás letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Tolik o počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Báječné ráno, pohodový den, posloucháte Rádio Blaník a zítra jsou tu oslavy 27 let Blaníku.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Kdo letos zaspívá, to všechno víte, zítra ten koncert vypukne, nicméně já vzpomínám v našem ranním vysílání mezi 5. a 6. na ty, kteří na Konopišti byli a už se na nás dívají pouze z hudebního nebe. Tak zajímavý příběh přidal svého času i zpěvák Miroslav Žbirka.
3: Výborná vzpomínka. To je pravda, keď som sa snažil stihnúť koncert na Konopišti, tak jak je tam taká tá úzká cesta, tak ja ako slušný řidič som sa vyhol tomu, kto išiel oproti a za odmenu som tam zapadol potom. Ale nenechali ma tam len tak, pretože okamžite Rádio Blaník zareagovalo, prišli chlapci, je to neuveriteľné, zdvihli auto, už som mal pocit, že ma odnesú na pódium, ale zdvihli ho, dostal som ho znovu do tej trasy, ako som potreboval, dorazil som na koncert a všetko som stihol. Na to nikdy nezabudnem.
0: To byla spomínka Miroslava Žbirky a Vaby Daněk v roce 2011 zaspíval na Konopišti a hezky nám popřál.
4: Dobrý den, tady je Vaby Daněk, co se přeje k 12. narozeninám. To už jsem zapomněl, ale myslím si, že vždycky přáli, aby jsme měli bezvadný rodiče a aby nám to ve škole šlo, v životě, abychom se v životě neztratili. Takže já to též přeju Rádiu Blaník.
0: Tolik vzpomínky zpěváků a zpěvaček, kteří zaspívali na Konopišti. Zítra to rozjedeme na plný pecky, protože Konopiště už je tu zítra v sobotu. My se na vás těšíme a já se taky těším na dobré ráno. Za chvíli Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Mějte pohodový den a víkend už klepe na dveře, tak si ho hezky užijte. A když to bude s námi, to bude jedna velká jízda. Těšíme se.
1: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
2: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
2: Na Rádiu Blaník.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firmanazážitky.cz.
10: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.

0: Tak to byly Vanastovky a Beda od Whisky na Blaníku. A Helena Vondráčková a Sladké mámení vás čekají z Blaníku už v příští hodině. Stejně jako Jelen s Hradišťanem. A taky Dalibor Janda a Hurikán. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté v pátek 29. května. Teď je 5.53. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
2: Ještě tady, Broučku, vidíš?
3: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
8: Hezké páteční ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha slunečná, očekáváme převážně jasno, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách okolo 19. Tolik o počasí a teď už Monika a zprávy.
9: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Těžký průmysl pomůže Česku ochránit další země. Filmový festival nabídne ve Zlíně stovky snímků. Hokejová reprezentace skončila na turnaji ve čtvrtfinále. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika získala další spojence ve svém úsilí ochránit těžký průmysl, a to před náklady spojenými s emisemi uhlíku. České snahy podle ministra průmyslu Karla Havlíčka podpořil nově i Maďarsko, Itálie a Rakousko. Havlíček to uvedl v Bruselu. Tři země se tak připojily k dalším pěti státům, které společně s Českem vyzvaly třeba k zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek. Zlínský filmový festival je už v plném proudu. Do 3. června nabídne na 300 snímků ze 57 zemí. Návštěvníci uvidí i několik premiér, ke kterým víc říká umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
12: Letos máme 95 světových premiér. Určitě ráda zmíním, že jsou to filmy především krátké, ale mezi těmi opravdu jako významnými světovými premiérami je třeba film Máma a táta jsou boží, což je český zástupce.
11: Je to také český zástupce v mezinárodní soutěži filmu pro děti. Do letního provozu v Krkonoších vstupují další lanovky. V největším středisku Špindlerův mlýn už zítra nynější provoz na Medvědíně rozšíří šestisedačková lanovka ve Svatém Petru na Pláně. V letním provozu je už taká lanovka na Černou horu a nebo na Sněžku.
7: Fandíme hokeji.
13: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
11: Putování českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku skončilo ve čtvrtfinále, stejně jako loni, kdy jsme nestačili na Švédsku. Tentokrát jsme hráli s Finskem, které nás přejelo 4-1. Výsledek na turnaji odráží podle kapitána Červenky realitu. Po včerejšku jsou tak jasné semifinálové dvojice. Švýcarsko vyzve zítra Norsko a Kanada Finsko. Více dozvíte v hokejovém speciálu po 8:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník.
7: S Petrem Slívou.
0: Já bych to s tím hokejem bral jako dobrou zprávu, protože po tom debaklu se Slovinskem a Norskem a trápení se s Itálií to vypadalo, že skončíme v základní skupině, takže to čtvrtfinále je vlastně úspěch. A jak říkal trenér Rulík, kluci dospějí a jednou to tomu nároďáku vrátí. Jenom aby ten světový hokej tou dobou zase nebyl oparník jinde. Dobré zprávo, to je taky dobrý. Dobré ráno, máme tady pátek 29. května. No a co nás čeká? No třeba proplacení účtenek nás čeká. O tom bude řeč už za malou chvíli. Taky se budeme povídat o konopišti a bude toho mnohem, mnohem víc. A po 8. hodině šťastná hodinka, dobré zprávy.

0: Jelen a Hradišťan a Miluju tě na Blaníku. Některá hudební spojení se hledala tak dlouho, až se našla a sedlo to jako ten pověstný hrnec na zadek.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Prostě jako když proplácíme účtenky. Vy hledáte po kapsách účtenky, potom, než to stačí vyblednout, to, co na ní stojí, přepíšete do SMSky a spolu s vaším jménem a odkud jste, pošlete na 600 318 118. Ta SMSka se potom objeví v našem studiu, no a potom děj se vůle boží a Adélky, protože Adélka vybírá a já proplácím. A včera vybrala SMSku od Richarda.
3: Sedí to?
0: Auto jezdí?
3: Auto pořád ještě jezdí.
0: Tak možná to bude tenhle měsíc zadarmo. Tak kdo dospíval před chvílí na Blaníku?
3: No, byl to Petr Muk.
0: No, je to tak. Posíláme 7941 korunu do Brna.
3: Super.
0: Já jsem rád, že to vyšlo. Už jsem tomu moc nevěřil.
3: No, to je úžasný.
0: No, dlouho jsme volali. Richardovi jsme nakonec proplatili splátku úvěru. Proplácet se bude i dneska, protože nám zbývá v tomto týdnu ještě jedna účtenka. Co to bude? Komu to bude? No, klidně vám. Tak za hodinu si řekneme víc. Teď je 5 minut po 6. Dobré ráno. Tohle jsou Village People a YMCA na Blaníku.

0: YMCA a Village People na Blaníku 9 minut po 6. Máme pro vás počasí. Adelka má pro nás počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné páteční ráno, jak to bude nejen dnes s počasím, tak to ví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Tak dobré ráno, aktuálně máme nad naším územím jasno nebo skoro jasno. Teploty klesly na 10 až 5 stupňů Celsia, v údolích ještě níže a úplně nejchladněji je při tomto počasí již klasicky v mrazové kotlině na Šumavské Kvildě, kde bylo minus 7 stupňů Celsia. No, pak nejteplejší je centrum Prahy.
2: Co si pro nás připravil ten pátek?
3: Tak dnes čekáme ještě slunečno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. 21 až 26 stupňů, to budou nejčastější odpolední teploty, v Čechách však může být místy až 28. Zhor bude nejtepleji na Šumavě, kde budeme moci naměřit kolem 21 stupňů a vítr dnes bude pouze slabý, nejčastěji od severozápadu.
2: Pojďme se podívat na ten víkend. Co nás čeká v sobotu?
3: Tak sobota přinese oblačno až polojasno, ráno už bude díky zvětšené oblačnosti tepleji, kolem 13 stupňů Celsia, v údolí však může být ojediněle i chladněji, odpoledne teploty vystoupají na příjemných 24 až 28 stupňů Celsia, chladnější zůstane pouze severovýchod našeho území.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a víte, co bude v sobotu? V sobotu bude Konopiště, k tomu se taky ještě během toho dnešního dobrého rána dostaneme, ale teď už tím je 6 hodin a 11 minut. Dobré páteční ráno.

0: Tak už zítra na Blanickém konopišti mimo jiné uslyšíte i Dalibora Jandu a určitě uslyšíte i Hurikán. Já se ještě vrátím k tomu počasí. O víkendu nás čeká totiž docela zajímavá podívaná na noční obloze. V noci ze soboty na neděli nastane takzvaný modrý úplněk. Neznamená to, že budeme mít nad sebou modrý měsíc. Ten název označuje druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, což je poměrně vzácný jev. Podle astrologů může přinést větší citlivost, horší spánek anebo potřebu něco v životě změnit. A vědci zase naopak přímý vliv úplňku na lidské chování zatím teda jednoznačně nepotvrdili. Každopádně, pokud budete ze soboty na neděli dlouho vzhůru, zkuste se podívat nahoru. Čeká nás krásně jasný měsíc a možná i ideální chvíle na noční procházku, zejména pokud se budete vracet z Blanického konopiště. Takže modrý měsíc o víkendu, za chvíli už krátké zprávy na Blaníku a teď je 6 hodin a 18 minut. Radio Blaník.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
6: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
7: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
8: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
9: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Odrách, třída Osvobození. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
11: Ještě tady broučku vidíš?
12: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
13: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
14: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
15: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
16: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomoci spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Podle zákona o podpoře bydlení by se měla z obcí přesunout na úřady práce. Praha má nový územní plán. Platit začne 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán včera po mnoha hodinové debatě schválili městští zastupitelé. Vizovice na Zlínsku zprovozní cyklostezku po Baťově nedokončené dráze. První cyklisté se po ní projedou už zítra. Trasa vede po železnici, kterou navrhl Tomáš Baťa, ale práce přerušila druhá světová válka. Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil vedení 2-0 na sety proti Landa Leučejovi a Siniaková ztratila nadějně rozhraný duel s Mbokovou z Kanady. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: No a o Tomáše Baťovi to vlastně bude i za chvíli, protože o něm jsem si povídal včera s Kubou Rybou z Rybiček 48, protože Kuba Ryba byl včerejším ranním hostem na telefonu. Pokud jste to nestihli, tak si dáme opáčko právě za pár minut. Za 5 minut bude 6:30.

0: Jasná zpráva a Olympik v dobrém ránu na Blaníku. Jasná zpráva je taky to, že nás čeká repríza včerejšího ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: Dnešním ranním hostem na telefonu je Kuba Ryba z Rybiček 48. Kubo, ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Ono to teď nebude jenom o rybičkách, i když k těm bych se taky rád dostal, ale tím stěžejním tématem je letošní oslava 150. výročí od narození Tomáše Bati, protože Blaník je zaprvé partnerem těchto oslav, které jsou úplně výstav a přednášek, a za druhé Kuba Ryba k tomu má co říct, má hodně co říct. Jaká je ta tvoje spojitost s oslavami Tomáše Bati?
3: Hele, já určitě nejsem žádný odborník na Baťu, jestli jsou odborníci na Baťu, tak to jsou určitě z nadace Tomáše Bati, což za pať pánbu můžu říct, že jsou moji dobří přátelé. A vlastně já jsem samozřejmě o Baťovi věděl, zajímá mě jako spoustu českých historických osobností, protože jich máme v historii mraky a měli bychom si je víc připomínat, a Baťa byl jeden z největších, ale v momentě, když jsem se s nima až seznámil, dostal jsem vodní knížky z té nadace toho Tomáše Bati, tak jsem si začal číst víc a víc, a vlastně jsem začal zavádět strašně moc, ne snad přímo jeho nějakých výmyslů, ale hodně mě ovlivnil tím, jak to dělal. On je to samozřejmě o 100 let dál, takže si k tomu musíte něco vyškrtnout, něco přidat, ale hrozně mě ovlivnil vlastně i v tom, jak momentálně, když to řeknu blbě, zacházím nebo snažím se zacházet s kapelou, samozřejmě s klukama z kapely, ale hlavně jako v uvozovkách s našimi zaměstnancemi, oni jsou většinou kamarádi, ale prostě fungujeme jinak a začíná to být znát, a nejenom v tomhletom, takže mě ten Baťa strašným způsobem oslovil a myslím si, že si ho třeba jako málo připomínáme, měl by být připomínán víc, a i další, Emil Kolben a další, a dneska jsme u Bati.
2: Dáš mi nějaký příklad toho, co jsi zavedl třeba v kapele?
3: Jo, hele, mně se třeba strašným způsobem líbí u Bati to, jak měl vyřešený takový to, že ty ředitelé vlastně, on tam měl později tu ředitelskou školu, že jo, nebo která to byla chvátá vejška. Mně se strašně na tom líbí, že jednak jako podporoval ty žáky, podporoval třeba i nemajetný žáky v tomhle tom, když tam chodili, ale to, že si vystudoval tu školu ředitele, neznamenalo, že se staneš automaticky ředitelem některých ze závodů Baťa. Mm-hmm. Ale musel být fakt nejlepší. Což se mi na tom hrozně líbilo, že tyhle ty ředitele, nebo ty, co se na ně tam učili, takže museli umět vlastně veškerou práci, kterou dělali prostě ty ostatní třeba lidi na pásu nebo doprava, že prostě, když přišel Baťa a řekněme tady na hodinu skočí za tohle šefce, tak on to musel umět.
2: To znamená, že ceny vstupenek na rybičky budou končit devítkou?
3: Já mám trošku jinou, Baťa dělal na konci devítky, já dělám 1-1-1 a tak tečkon, ale to nedělám u kapely, to dělám u svýho projektu, který budu brzo vypouštět.
2: No nicméně jsem teď udělal ten oslý můstek k těm rybičkám, vy máte teď za sebou dva megakoncerty v domovské Kutné Hoře, co bude dál?
3: Prosím tě, nám všichni teďkom volali kamarádi z branže, s kterými se známe, jako se blbneme, že ty megakoncerty rušíme, protože my jsme se včera s klukama o tom bavili, že vlastně je to neuvěřitelný, že nám to došlo, že my jsme udělali v Kutné Hoře vlastně takovým, my tomu říkáme velký na maloměsto, malý na velkoměsto, ale je to město, které máme prostě hrozně rádi, patří k nám, všichni jsme rodáci, ale když nemáš kam růst, tak já se hrozně začnu nudit. Takže my jsme vlastně vymysleli, že tím teď skončíme. No a my jsme se rozhodli, že na příští rok, kdy máme 25 let výročí kapely, takže uděláme jenom jeden jediný koncert za celý rok. A není to žádný fake, nebudeme přidávat žádný druhý. No a my chtěli jsme dělat Eden, protože nebo byl takový to logický, všichni nám říkali, že to je do Edenu, ne? Ale já to tam nemám rád. Mě to prostě baví. My si tam uděláme, to je areál, tam se vyjde 70 000 lidí, jo.
2: Já jsem asi přeslechl, kde to

0: teda bude?
1: Prosím tě, já jsem měl řekl ještě. A je to zámek Kačina a já to mám fakt kousek za barákem a tam chodím venčit psy, takže já půjdu domů v papučích, ale po koncertě, to bude paráda.
0: Kubo, když tě máme ještě na lince, poslední otázka, kterou dávám všem v tomhletom rozhovoru. Nějaká dobrá zpráva, která tě potěšila v poslední době?
1: Mě strašně moc těší občanská zodpovědnost lidí. Nic se nebudu komentovat, abych nezacházel do politiky, ale mám moc rád, když jsou lidi občansky na hlas.
0: Hou, tak pravil Kuba Ryba. Krásný den ti přeju a děkuju. Ahoj.
1: Děkuju ti moc, mějte se krásně na Blaníku. Musím vás poslouchat kvůli svojí ženě a začal mě to bavit.
0: Díky, ahoj.
1: Papa. Ranní host
0: Rádia Blaník. Kuba Ryba z Hrbiček 48 byl včerejším ranním hostem na telefonu. Video záznam najdete opět na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. Mrkněte se tam a my si teď jednu od Hrbiček dáme. Tady je Léto na Blaníku 4 minuty po půl sedmé.

0: Vojdála zpívej a Pavel Bobek na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Oteplením a radovánkami každoročně přichází jeden nešvar. Jdou po tobě komáři, Adel?
2: Ne, vůbec, po mně nechodí a já mám na to teorii, protože já mám atopický exém, tím pádem já se vždycky večer celá namažu. A já mám pocit, že jim ty moje vonavé krémy prostě nevoní a tak si na mě neserají.
0: A nebo si komár prostě lekne a řekne si, ne, abych to taky chytnul, já to nechci, by se potom loupala křídla.
2: Nebo.
0: No po mně jdou jako bík po červeném hadru. Existuje totiž ještě jedna teorie, proč jsou komáři aktivnější v poslední době. Komáři jsou totiž asi chytřejší, než jsme si mysleli a možná se učí i na nás, protože francouzští vědci zjistili, že komáři si dokážou spojit vůni repelentu s přísunem potravy. Prostě funguje to jako Pavlovův reflex. Když ucítí repelent, tak místo, aby je to odradilo, tak si přiletí cucnout. Problém je, že ta účinná látka se prostě používá už tak dlouho, že se komáři úplně přeprogramovali a naopak je to pro ně jako semafor, že člověk je na blízku. Tak tolik na vysvětlenou, proč po nás komáři tak jdou. Pojďme přidat k tomu počasí, protože to s tím hodně souvisí.
2: Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, až večer se bude postupně zatahovat ta obloha, hlavně na severozápadě Čech. A nejvyšší denní teploty budou stále vysoko 21 až 26, v Čechách místy až 28 a na horách okolo 18 stupňů Celsia.
0: No a protože je pátek, je to den dobrých zpráv, čeká nás po 8 hodině šťastná hodinka, kde se bude odměňovat, tak si pár dobrých zpráv naservírujeme. Už za chvilku.
3: Tři vteřiny ke štěstí.
4: Tři vteřiny k zážitku.
3: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
4: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
3: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
4: Už dnes odpoledne
3: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
2: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
21: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
22: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
23: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
24: Kaufland.
25: Jsou tady.
24: Jsou tady. Jo, jsou tady.
26: Jsou tady.
24: Řekni to všem!
21: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
24: Jsou ještě tady?
27: Jsou tady.
3: Pohodové České rádio.

0: Wannabe a Spice Girls v dobrém ránu na Blaníku, jedna z členek nejslavnější dívčí skupiny všech dob. Je to ta, která dostala přezdívku Mel B. Má dneska narozeniny, dneska je jí 51. A když jsme u těch britských kapel, tak takovou ikonickou britskou kapelou v 90. letech byli Oasis, kteří loni ohlásil velký comeback, a jeden z bratrů Gallagherových, Noel, má dneska taky narozeniny. Takže přejeme všechno nejlepší Noelovi. Je dneska, a teď to rychle nespočítám, 59.
1: Blanický dobrometr.
0: A když jsme u těch výročí, tak před 52 lety byl v americkém Massachusetts uveden na trh první stírací los. A když jsme u těch losů a sázení, tak onen český výherce těch skoro 3 miliard v euro jackpotu už je známý. Jméno samozřejmě není veřejné, ale poznáte jej zřejmě podle blaženého úsměvu a jisté dávky šílenství v očích. Nenapsal nám náhodou do dobrých zpráv?
2: Ne, žádnou takovou zprávu tady nemáme teda, bohužel.
0: A máme jiné dobré zprávy?
2: Máme. Napsala nám třeba Ivana, dnes mě vnuk naučil posílat první hlasovou zprávu.
0: No výborně, gratulujeme. Co pak tam máme ještě?
2: Potom přidám ještě Vlastu ze Šumperka, ta napsala, jen chci vzkázat, že i obyčejný den může být krásný.
0: Přesně tak, Vlasto, děkujeme. Ještě něco?
2: A přidám ještě Martu, ta nás zdraví z Havířova a napsala, po operaci už zase zvládnu dojít sama do obchodu.
0: Tak zdravím rodné město, děkujeme za tuhle zprávu a dneska mezi 8 a 9 někoho za dobrou zprávu opět odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Tak posílejte, svěřte se nám, co vám udělalo v poslední době radost, jakákoliv maličkost, napište nám to na 603 118 118 a všechno bude fajn. Teď s Gentourem.

0: Zavřete oči, všechno bude fajn a vaše dobré zprávy nezůstanou bez odměny. I dneska budeme proplácet účtenky a odměňovat vaše dobré zprávy. A o těch účtenkách to bude už v té příští hodině, ale taky vám bude zpívat Michal Hrůza, Marie Rotrová i Lucie Vondráčková. Hezky česky na Blaníku i po sedmé. Teď je 6:54.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
2: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
6: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
6: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Ty nejoblíbenější, které znáte.
9: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
8: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
9: Ráno od 5 do 6.
8: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
9: Hezky česky na Blaníku.
8: Rádio Blaník.
10: Blaník, počasí.
11: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes obloha jasná, přechodně i polojasná. Teploměry vyšplhají až k 25 stupňům a na horách čekáme okolo 19. Tolik o počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Komplikace čekejte na Vsetínsku, a to ve Valašské Meziříčí v ulici Ulička. Tady nabourala dodávka do sloupu. Na místě zasahují policisté. V Bohumíně v Alešově ulici si zase dejte pozor na rozlitý olej na silnici a projíždějte opatrně. A v Ostravě v ulici na Karolíně probíhají práce na mostě přes řeku Ostravici. Místo je tu neprůjezdné. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
16: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Tarify na vysokém a velmi vysokém napětí čekají změny. Česko mění ve Spojených státech velvyslance. Letiště u Dobřan na Plzeňsku znovu obsadila armáda.
19: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celé zemi. První výsledky ukazují, že lidé na klíšťata často naráží nejen v lese. Kde je jejich výskyt vysoký, to dodává mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
20: Zhruba 30% klíšťat bylo hlášeno z prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
19: Víc informací je na webu klíšťata ve městě CZ. Velvyslancem České republiky ve Spojených státech se stane velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády podle ministra zahraničí Petra Macinky schválili. Českým velvyslancem v USA je nyní Miloslav Stašek. Balík změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí schválila ještě Fialova vláda, kterou ale zrušil Babišův kabinet. Premiér se nakonec s prezidentem domluvili na 4 změnách. Z letiště Líně nedaleko Dobřan u Plzně jsou opět slyšet výstřely. Začal tady pravidelný armádní výcvik. Důvodem je návrat armády, která areál opustila v 90. letech. Od začátku května tu ale probíhá příprava menších vojenských jednotek i záchranářů. Série výstřelů je slyšet v okrajových částech Dobřan, Líních a také v Nové Vsi. Ničivá krupobytí budou ve světě čím dál tím častější a podle nové studie v prestižním časopisu Nature bude ohrožena i Evropa. Krupy přitom patří mezi meteorologické jevy způsobující ty největší škody. S globálním oteplováním poroste četnost ničivých krup o průměru větším než 3 cm. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
21: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, bude 7 a my otevíráme další ranní 60-minutovku, důležitou 60-minutovku, protože na jejím začátku vlastně někomu z vás zase vrátíme peníze do peněženky a to tak, že vám proplatíme účtenku. To znamená, ty peníze, které už jste jednou utratili, pošleme zpátky na váš účet. Víme, komu budeme dneska proplácet účtenku, Adel?
22: No, to ještě nevíme.
0: Nicméně, ještě vybíráš.
22: Ještě vybírám, můžete ještě psát a SMSek je dost.
0: Výborně, teď Michal Hruza a pro Emu. A je pátek 29. května. Dobré ráno.

0: Den velkého juchu. Marie Rotrová a Markétka na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A teď se bude juchat ještě víc, protože se pokusíme někomu z vás proplatit účtenky, ale pojďme si podívat na to, jak to dopadlo v tomto týdnu, co všechno jsme proplatili.
3: V pondělí to byly pohonné hmoty, v úterý nákup v lékárně. Ve středu se nám to nepovedlo, no a ve čtvrtek to byla splátka úvěru na auto za 7941 korun.
0: Tak si budeme držet palce, aby v pátek se nám to povedlo, abychom se dovolali, kam se dovolat máme, aby na druhé straně jste poslouchali taky. A už víme, komu budeme dneska volat?
3: No já už to vím.
0: Tak já si ještě přisunu telefon, protože jsem si ho dal někam daleko. Udělám tomu atmosféru a jdeme volat na telefonní číslo, ze kterého jste nám poslali soutěžní SMSku. Jestli to náhodou nebyla zrovna ta vaše. Je vytočeno? Bojíš se, že se nedovoláme?
3: Ne, já mám velkou naději.
0: Máš pro strach uděláno, dobře.
3: Držím palce.
0: Dobré ráno. Taky držel. Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradníčková. Je tam Ivana?
4: No určitě.
0: Z Nového Bydžova?
4: Ano.
0: A už jste úplně vzhůru?
4: No úplně.
0: A posloucháte rádio?
4: Poslouchám.
0: No výborně. Adel, co proplácíme?
3: Dnes bychom měli proplatit nájem za rovných 10 000 korun.
0: Vidíte se v tom, nebo slyšíte se v tom, že je to vaše SMSka?
4: Ano, ano.
0: Jo, 10 000, 10 000. To znamená, že byste měla na účtu plus 10 000. To se hodí, ne?
4: Krásný.
0: Že jo. No to ještě je tam nemáte. Tady ještě zbývá splnit jednu podmínku. Kdo dospíval na Blaníku?
4: Marie Rotrová.
0: No tak už je tam máte.
4: No to je krásný, já vám moc krát děkuju.
0: Teda co by dubě tam budete mít, jenom co je pošleme.
4: V životě jsem nic nevyhrála, moc krát děkuju.
0: Ivano, 10 000 vám posíláme. Na první výhru dobrý, ne?
4: Super, to je úžasný.
0: Je, a co potřebujete teď nutně koupit?
4: Zaplatíte nájem.
0: A potom vám zase 10 000 bude, tak ať slouží ve zdraví, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Děkuji moc krát, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: This is the life a Amy McDonald na Blaníku a před chvílí jsme proplatili poslední účtenku tohoto týdne.
1: Dnes bychom měli proplatit nájem za rovných 10 000 korun.
0: Vidíte se v tom nebo slyšíte se v tom, že je to vaše SMSka?
2: Ano, ano.
0: Jo, 10 000, to znamená, že byste měla na účtu plus 10 000, to se hodí, ne?
2: Krásný.
0: Že jo, no to ještě je tam nemáte, tady ještě zbývá splnit jednu podmínku. Kdo dospíval na Blaníku?
2: Marie Rotrová.
0: No tak už je tam máte.
2: Děkuju.
0: Já mám rád tyhle ty momenty a užijeme si to za délkou zase v pondělí, protože po 7 hodině zase budeme proplácet vaše účtenky. Takže v novém Bydžově už mají radosti dost a teď jestli nám udělá radosti počasí.
3: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
1: Udělá nám radost, protože dnes nás čeká další krásný letní den, bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru bude přibývat oblačnosti a to hlavně na severozápadě. Nejvyšší denní teploty až 26, v Čechách místy až 28 a na horách okolo 18 stupňů Celsia. No a co se týče té očekávané soboty, tak nás čeká den, který bude trošku zatažený, teploty budou o pár stupňů nižší, takže bude okolo příjemných 25 stupňů Celsia a pokud se už objeví nějaká ta přeháňka, tak bude pouze přechodně.
0: No a vy kdo jedete na Konopiště, tak to bude zase kolotoč. Šílený kolotoč. Pro nás už to začalo. Lucie Vondráčková v šíleném kolotoči teď na Blaníku. Teď je 7:45. Dobré ráno.

0: šíleném kolotoči a Lucka Vondráčková na Blaníku, tak Elišku po dlouhých letech sesadila z trůnu Viktorie. Tak vypadají nejnovější statistiky nejoblíbenějších dětských jmen v Česku. A zatímco u holčiček přišla změna, u kluků dál vládne jistota. A to je Jakub. Viktorie se letos dostala na první místo před Eliškou, která vedla nepřetržitě od roku 2012. Třetí nejčastější dívčí jméno je Sofie. U kluku, jak jsem říkal, zůstává na špici Jakub, za ním je Matyáš a Honza, nebo Jan. A do první desítky se nově dostali třeba Julie, Rozálie, Oliver a nebo Daniel. Tak jako tak, dneska je pátek 29. května a to mají svátek všichni Maximiliánové, takže všechno nejlepší takových Maximiliánů je u nás... něco kolem 3000, když to vezmu teda i se všemi dalšími obdobami tohoto jména, jako je Maxim a Max. Takže všechno nejlepší, za chvíli už krátké zprávy a teď je 7 hodin a téměř 20 minut. Radio Blaník.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
7: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Je broučku, kudy jsi přiletěl?
11: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
12: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně? To jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor! Objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Blaník za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Komplikace vás potkají ve Frýdku Místku v ulici Na Půstkách u křižovatky s Hlubokou. Tady probíhají stavební práce, silnice je z toho důvodu uzavřena. Na příjezdu do Šumperka od Mohelnice na kruhovém objezdu bude probíhat údržba silnice, i tady projíždějte opatrně. A v Prostějově v Melantrichově ulici v úseku mezi ulicemi Dělnická a Nerudova probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už zprávy a s nimi Monika.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Nebezpečné nepříčetné lidi by mohl soud poslat předběžně do detence anebo ochranné léčby. A to ještě před definitivním rozhodnutím. Počítá s tím novela Ministerstva spravedlnosti a informoval o tom ministr Jeroným Tejc. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku. Startuje další ročník akce Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Přelouč na Pardubicku dokončuje úpravy městského parku. Zaměřuje se na zahradu v severní části u kostela. Místo náletových dřevin tam budou okrasné rosteny. Kostel získá i nové nasvícení. Raketa společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu. Došlo k tomu přímo na startovací rampě. Nikdo nebyl zraněn a nyní budou odborníci zjišťovat, proč k nehodě došlo. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
6: Dobré ráno, za 4 minuty bude 7:30. Co v té následující půl hodině? No jednak se vrátíme k Pepovu parťákovi, který tady byl ve středu, nebo která tady byla ve středu, protože to tentokrát byla parťačka. Potom pro vás budu mít jednu víkendovou, nebo budeme mít jednu víkendovou pozvánku, pokud nemáte vstupenky na Konopiště, tak se můžete zabavit trošku jinak, ale hlavně čekáme na vaše dobré zprávy, protože v 8 hodin začíná šťastná hodinka. Tak co vám udělalo v poslední době radost? Posílejte na 600 318 18. Po 8 budeme odměňovat.

0: po uši.
1: Moje milá, Marek Ztracený na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: A teď ještě do té středy, protože ve středu odpoledne po 16. hodině tady byl opět Pepa Černý a s ním jeho parťák. Tentokrát to byla teda parťačka a tou Pepovou parťačkou byla ředitelka nadace Tomáše Bati, Gabriela Končitíková. A protože Blaník je taky partnerem oslav 150. výročí od narození Tomáše Bati. A padla taky otázka, co je to ten baťovský odkaz?
4: Ten baťovský odkaz, hele, je úplně pro kohokoliv, protože jestli byl Baťa v něčem opravdu dobrý, tak uměl definovat povahu československého člověka. A ten jeho odkaz je vytvoření systému, který pomáhá toho člověka rozvíjet. Jenomže když se řekne Baťa rozvíjet, tak většina lidí jako čeká drill, a ono vás to spíš učí být hrdý sám na sebe, najít, co vás baví, naučit se pracovat s tou energií, když je člověk unavený, vytvářet vztahy, mít zážitky a hlavně vás to naučilo být pro svět atraktivní. Když se dneska řekne atraktivní, tak většina lidí čeká, že jako musíte vypadat dobře fyzicky. No a ten Baťa říká, hele, ono úplně jako ne. Ono být baťovsky atraktivní znamená, že ty lidi se vedle vás cítí dobře a že ten život prostě šlape, že máte koníčky, zážitky a tím je člověk atraktivní. Ty baťoviny, jak já tomu říkám, vyloženě zjednodušeně, uměly člověka rozhýbat.
1: Tak pravila Gabriela Končitíková z nadace Tomáše Bati. Celé středeční povídání můžete teď nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. A když se řekne Baťa, tak boty. A víte, jak se ostravsky řeknou boty? No, to jsou přece buty. A když buty, tak krtek. A teď si jdu ze záznamu poslechnout, co jsem řekl a třeba to pochopím. Dobré ráno.

0: Knowing me, knowing you a Abba na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. A speciální výběr písniček a také vaše dobré zprávy, o tom bude i dnes šťastná hodinka na Blaníku. Opět pro vás máme i balíček z našeho e-shopu a ta šťastná hodinka nás čeká opět mezi 8 a 9 hodinou. Ostatně jako každý pátek už se tady probíráme vašimi dobrými zprávami. Jednu odměníme a vy nám pište na 600 318 118. A teď ještě počasí, jak moc dobrá zpráva to bude?
1: Bude dobrá, dnes nás čeká další krásný letní den, jasno nebo skoro jasno, až k večeru může přibývat oblačnosti. Teploměr bude dnes ukazovat v maximech odpoledne 21 až 26, pokud se nacházíte v Čechách, tady může být místy až 28 a na horách bude kolem 18 stupňů Celsia.
0: A už plánujete dovolenou? A nejraději byste, aby tam bylo teplo, průzračné moře, krásná příroda, pokud možno málo lidí. A už jste zkusili Albánii? Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Albánie si zachovává svou autentičnost a syrovost. Je tam nedočinná příroda, která láká na procházky a objevování, dlouhé túry anebo výšťku jeepem. Lidé jsou tam otevření, přátelští, děti jsou vítané. Tradiční albánská kuchyně je mixem balkánských a středomorských vlivů, čerstvé ryby, grilované maso, zelenina i jednoduchá, ale výrazná jídla. Albánie vás možná překvapí víc, než čekáte. Let trvá necelé 2 hodiny a stačí vám jenom občanka a z Blue Style můžete vyrazit už 2. června z Brna na 8 dní, 7 nocí s all inclusive od 7 990 korun. Za osobu. Ideální variantou je třeba hotel Savotel a za výlet stojí historický berat zapsaný na UNESCO, živý drač anebo barevná tyrana. Letoviska kolem drače a golemu navíc vynikají velmi dobrým poměrem kvality a ceny. A krátký let a zábavnější způsob cestování z Blue Class vás také potěší, takže využijte nabídky Last Minute Léto a rezervujte si své místo dřív, než zmizí.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super Last Minute ceny jsou tady a s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na blue.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
13: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
15: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
15: Kaufland.
16: Tankování je teď docela rodeo.
9: To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
17: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Chtěl bych žít tak, jak se má a Michal David na Blaníku a už zítra na Blanickém konopišti, kde oslavíme 27. narozeniny. No a pokud nemáte vstupenky na Blanické konopiště, tak jsem vám sliboval ještě jednu pozvánku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Na lince mám Nikolu Pospíšilovou z Muzea v přírodě Vysočina. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: A ve skanzenu na Veselém kopci se prý o víkendu něco děje. Je to tak?
3: Ano, my máme pro návštěvníky připravený dětský den s loutkami na Veselém kopci. Je to akce, kterou vlastně pořádáme už po třetí letos s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi. A rodiny s dětmi se zde můžou těšit na spoustu zábavy. Budou dětská představení, děti se budou moci zahrát vlastní loutkové divadlo. V letošním roce máme i novinku, bude nové loutkové divadlo, které si děti budou moci zkoušet. A navíc budou dětské hry tradiční, budeme pít s dětmi, budou tu dílničky, takže opravdu se nebudou nudit po celý den.
0: A takové ty technikálie, od kdy do kdy, je kde zaparkovat?
3: Zaparkovat je, kde máme parkoviště před vstupem do areálu, takže toho se návštěvníci obávat nemusí a budeme začínat o 9:30 a pojedeme vlastně až do 5 do večera. Takže opravdu po celý den.
0: A hlady neumřu?
3: Určitě ne. Jednak si buď to budou moct něco upéct sami, budou si moct opéct jablka na ohni, dostanou i tradiční pomazánku ve mlýně, což bude výborné a samozřejmě to bude hospoda a občerstvení.
0: Mějte se krásně a ať vám to vyjde, naslyšenou.
3: Děkujeme, naschledanou.
0: Teď je 7:50 a tohle je Belinda Carlisle na Blaníku.

0: We Want the Same Thing a Belinda Carlisle na Blaníku. Chvilku před 8 hodinou Hanka Zagorová a Petr Rezek po 8. Taky Kateřina Marie Tichá a Plamen. A Lenka Filipová a Karel Zich. Čeká nás pravidelná páteční šťastná hodinka se speciálním výběrem hudby a písniček. A hezky česky vám na Blaníku. Budeme hrát i po 8. Teď je 7.54.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Cactus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na CactusReality.cz.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes slunečno. Čekáme převážně jasno, přechodně místy i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na horách okolo 19. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
9: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
10: Za volantem.
8: Komplikace vás potkají v Ostravě v ulici 17. listopadu u křižovatky s Vřesinskou. Tady se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte se zdržením. Na dálnici D48 mezi 35. a 5. a 30. kilometrem ve směru na Olomouc budou v levém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Proto tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: U požáru domu se sociálními službami zasahují hasiči. Protidronový systém z Česka půjde na Blízký východ. Pražské metro má od rána problémy.
14: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. V Moždinicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí ještě před příjezdem hasičů. Podle něj hoří půda a podkroví a na místě používají výškovou techniku. Díky ní pak budou dohledávat skrytá ohniska. Proč začalo hořet, zatím jasné není. Nikdo zraněn nebyl. V Česku vznikl protidronový systém s názvem Murmus. Česká firma na něj má objednávky ze zemí Blízkého východu a první soubory tam dodá letos. Při představení na letišti v Rokycanech to řekla ředitelka společnosti Anna Růžičková.
15: Dnešní obrana Evropy je nastavena na, řeknu, tradiční konvenční formy boje, což je samozřejmě nutný a pořád potřeba, ale zařadit do toho nějaký nový nástroje, nový formy boje, nový techniky, které nejsou jenom o hardwareu, ale musíte si osvojit znalost, jak s tím pracovat, tak to je samozřejmě složitější a tohle strukturální zvěda bude trvat ještě hodně dlouho.
14: Podle Růžičkové evropskou bezpečnost brzdí nadměrná regulace. Musí se také rychleji adaptovat na moderní formy boje. Do Bříkově u Chocně na Orlickou Stecku mají nového starostu. Jeho předchůdkyni Nikole Kajserlíkové výkon funkce zakázal soud za to, že vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů. Dotace pak používala jinak, než měla. Na jí místo zvolili dosavadního místostarostu Aleše Sloupa. Kvůli technické závadě nejezdí v Praze metro A. Mimo provoz je úsek mezi Želivského a náměstím Míru. Pražský dopravní
13: dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Vlaky metra se na lince A zastavily kolem 4:30 ráno, a to v úseku Želivského a Dejvická. Zhruba po hodině se ale opět rozjeli. Vlaky teď nejezdí v dalším úseku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
10: Šťastná hodinka
16: na Rádiu Blaník.
0: Moni, je nějaká dobrá zpráva, která ti v poslední době udělala radost?
13: Myslím si, že pokaždé, když kouknu z okna ven, je tam krásně modrá obloha, svítí sluníčko. Prostě přišlo léto, to je pro mě krásná dobrá věc.
0: A tak to vypadá i dneska po ránu. Takže máš dobrou náladu.
13: Jasně, jasně.
0: Děkujeme. Je to tady, jak říká kolegyně Iva Lecká, je tady den velkého juchu, pátek, a s 8 hodinou startujeme právě naši šťastnou hodinkou plnou vašich dobrých zpráv, speciálně vybraných písniček a taky dalšího balíčku z našeho e-shopu, kterým někoho z vás odměníme. Šťastná hodinka právě začíná. Bude 8.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Ve šťastné hodince. Jednu dobrou zprávu bych tady měl já. Představte si to, že jdete k zubaři, teď čekáte vrtání, nervozita stoupá a on místo toho řekne, tak dáme injekci a za pár týdnů si ten zub doroste sám. Co, vytrhneme ho. Zní to jako science fiction, ale přesně na tom teď pracují věci v Japonsku. Japonští výzkumníci totiž testují lék, který by mohl lidem umožnit znovu si vypěstovat vlastní zuby. Prostě když přijdete o zub, on by si znova sám vyrostl. Potěšilo tě to, Adel? Prostě už žádné můstky, žádné protézy.
3: Takhle, já mám geneticky zuby dobré, takže já si nedokážu taky představit tu hrůzu, kterou prožívají lidé, no, ale přesně. Pro ty, kteří s tím mají problémy, tak je to určitě
0: ale nikdy
3: dobrá
0: nevíš,
3: zpráva.
0: Prostě budeš hrát hokej, přijdeš o zub, že budeš vypadat jak Jarda
3: Jágr. To je pravda, nevíš ne ani hodiny.
0: No, pojďme teď na ty vaše dobré zprávy.
3: Napsal nám třeba Pavlína z Podkrkonoší, co mě tento týden potěšilo, no tak už je tady dlouho očekávaný koncert, na který jsem se chystala celých 10 let a nakonec jsem se dočkala.
0: No a doufám, že je to ten náš koncert teda.
3: To nevím, to Pavlína nespecifikovala.
0: Pojďme dál.
3: Přidám Moniku. Dobrý den, mě potěšil můj přítel. Když jsem měla svátek, tak mi po ránu můj prázdný rozbitý flakon od parfému vyměnil za plný, takže jsem měla hned po ránu dobrou náladu.
0: No to věřím tomu, pozdravujte přítele.
3: A přidám ještě SMS-ku od Silvy, krásné ráno, konečně je pátek, krátká směna, sluneční den, co víc si přát.
0: Přesně tak, den velkého juchu, jak říká kolegyně Lecká. Pište nám dál dobré zprávy, co vás potěšilo v poslední době. Pište na 6318 na konci hodiny, někoho z vás odměníme. Je tady šťastná hodinka na Blaníku.
4: Štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá.

0: UK Malcolm Wilde ve šťastné hodince na Blaníku. Dneska je pátek 29. května a to je den daňové svobody. Letos připadá právě na dnešní den, to znamená, že do dneška jsme pomyslně pracovali na financování státu a od zítřka si začínáme vydělávat sami na sebe. Takhle, myslím si, že v praxi se nám to na účtu nějak neprojeví a že užitečnější informace bude ta o počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: No to je, teď jsi mi úplně vzal slova a přemýšlela jsem, jak to nějak vtipně okomentovat, ale asi můžu jenom souhlasit. Dnes nás čeká krásný den, bude jasno nebo skoro jasno, až k večeru se bude od severozápadu postupně zatahovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 v Čechách až 28 a na horách okolo 18. No a ta sobota, tak ta bude taky krásná. Bude sice o něco víc zataženo než dnes, nicméně díky tomu i ty teploty o něco klesnou, bude stále teplo, ale bude to snesitelné okolo 24 stupňů Celsia a pokud se objeví nějaká ta přeháňka, tak zase rychle pomine.
0: No a zítra nás čeká Konopiště, oslava 27. narozenin Blaníku a o ní to bude za chvíli. Teď Lenka Filipová, Karel Zejcha, Mosty. Jste s Blaníkem, za 4 minuty bude 8:45.

0: praletí.
1: Tak už zítra i No Name na Konopišti. Teď na Blaníku v 8 hodin a 18 minut. Vždycky, když skončí jeden ročník Blanického Konopiště, tak už se začíná připravovat ten další. A ten týden před Konopištěm to u nás vypadá dost zajímavě, protože nervozita vzrůstá. Víceméně už celý tento týden se přímo na místě všechno chystá, připravuje pro vás, připravují se stánky, staví se pódium, protože zítra už to vypukne a už zítra oslavíme 27. narozeniny právě v tom našem oblíbeném přírodním amfiteátru na Konopišti. Jak to tam bude vypadat, Adel?
2: Brány otevíráme už v 9 hodin ráno a přesně v 12.00 startuje koncert. Radíme, přijďte v dostatečném předstihu, vždycky je vás tam spoustu, tak ať se tam všichni porovnáme a vidíte už první koncert. V našem vysílání už od rána připravujeme také speciální dopravní zpravodajství přímo z Konopiště a okolí.
1: A důležitou informací je to, že přímo v areálu se bude platit i letos přes čipy NFC Tron. A pokud se chcete vyhnout frontám a navíc neplatit poplatek za to první nabití, tak si nabíte předem a všechny instrukce o tom, jak to udělat, najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Stánku s občerstvením je každý rok na Konopišti dostatek a jinak tomu nebude i letos, takže jídlo ani pití si nemusíte brát sebou a jediné, s čím do areálu můžete, je půllitrová láhev vody.
1: A důležitá informace i tentokrát bude na místě naše mobilní stanové studio. Budeme vám celý den vysílat přímo z Konopiště. My dva s Adélkou začínáme už v 10 hodin, takže rozhodně pokud nemáte vstupenky, nepřijdete o ty nejdůležitější momenty, budou k nám chodit jednotliví interpreti na rozhovory a rozhodně mějte i o víkendu zapnutý Blaník. Všechno ostatní nebo všechno důležité najdete na radioblaník.cz. Těšíme se na vás zítra na Konopišti a za chvíli už krátké zprávy. Je 8.20. Radio Blaník.
3: A jsme v půlce.
4: Už po šesté v roce 2026 vám budeme hrát pouze hezky česky.
3: A ráno nám navíc živě zaspívá jedna z hvězd Konopiště.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
1: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
1: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Ještě tady, Broučku, vidíš?
8: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
9: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
11: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
12: Ostrava, Vítkovice a Opava.
13: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku fandí Česku!
1: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
2: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Blaník za volantem.
5: Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková. Na Zlínsku v Malinovicích na třídě 3. května na křižovatce s Masarykovou havarovala 3 osobní auta. V místě nehody počítejte se zdržením a s menší tvorbou kolon. A na D46 mezi 34. a 38. kilometrem ve směru na Olomouc bude probíhat údržba silnice v levém jízdním pruhu. Projíždějte tady proto opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizinku obviněnou ze žhářského útoku na zbrojovku. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. V bazilice v Jablonem v Podještědí na Liberecku bude naposledy vystavena znovu nalezená lebka svaté Zdislavy. Tu ukradl 35-letý muž, který ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Lebka bude k vidění zítra. Nizozemský zákaz e-cigaret selhal, naopak způsobil masivní rozmach šedé zóny, nad kterou stát ztratil kontrolu. Aktuální data tak slouží jako varovný příklad pro zbytek Evropy. Tři čeští tenisté zabojují o osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík narazí v Paříži na Alexe de Minaura z Austrálie. Karolina Muchová se utká se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková vyzve Rusku Andrejevovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Šťastná hodinka
8: na Rádiu Blaník.
9: Na Blaníko pokračuje páteční šťastná hodinka se speciálním výběrem písniček a vašimi dobrými zprávami. Jednu dobrou zprávu teď tady pro vás mám já. D1, která byla na 192. kilometru ve směru na Prahu uzavřena kvůli požáru vozidla, už je plně průjezdná, tak přejeme šťastnou cestu a další dobré zprávy už za chvíli. Za 2,5 minuty bude půl deváté.

0: Helena Vondráčková už tam bude po několikáté, ale Jiří Korn úplně poprvé zítra na Konopišti. Každá trampota má svou mes dneska v pátek po ránu. Dobrém ránu na Blaníku, minutu po půl deváté.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Umělá inteligence, na kterou tak nadáváme, umí i pomáhat, je to prostě jako se vším, a pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky let starých šifer, které jsou ukryté v archivech a knihovnách po celém světě. A v archivech Vatikánské knihovny třeba dlouhé roky ležel rukopis známý jako Borgova šifra, který obsahuje 408 stran záhadných symbolů. Ten text byl po staletí nečitelný a vznikl kombinací desítek znaků a několika písmen z latinky, tak teď už výzkumníci tuší, co v něm je. V tom rukopisu se ukrývají mimo jiné popisy léčebných postupů, třeba různé směsi a doporučení, včetně pití vína nebo jiných tehdejších prostředků proti nemocem. Takže další skvělé využití umělé inteligence. Bral bych to jako dobrou zprávu. A teď pojďme na ty vaše dobré zprávy.
3: Napsala nám třeba Petra z Nového Jičína. Ta píše, mě moc potěšilo, že mi můj manžel koupil dárek k narozeninám.
0: Tak to potěší vždycky, když ti někdo koupí, děkujeme.
3: Přidám potom Báru z Neratovic. Dobré ráno, mě potěšilo, že charitativní šatník v Neratovicích, ve kterém pracuji, dělá radost všem zákazníkům.
0: Je, zdravíme do Neratovic.
3: Přidám ještě Lenku. Dobrý den do rádia. Mě potěšilo, že je konečně pátek a my odjíždíme na ubytování na zítřejší koncert Rádia Blaník.
0: Je, výborně! Těšíme se na vás. Pište nám dál na 600 318 118. Teďka Báti a Pohoda na Pohodovém rádiu. Tady je Blaník.

0: Na Frank Simona, Hafanana, na Blaníku, ve šťastné hodince, i když o štěstí se teď asi moc mluvit nedá, tak ještě jednou k tomu hokej a Monika Holubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, je to tak, čeští hokejisté nestačili na rozjeté Finsko 1-4 a šampionát pro ně stejně jako před rokem skončil ve čtvrtfinále. Čeští hráči včera od samého začátku tahali za kratší konec. První dvě finské lajny složené z hráčů z NHL jim dali zabrat. I přes nepříznivou bilanci si Česko oproti loňsku polepšilo a v tabulce týmů skončilo páté. Podle kapitána Romana Červenky odráží výsledek na turnaji realitu. Trenér Radim Rulík po zápase přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté vůbec do čtvrtfinále dostali. Ztrátu v začátku s Finy pak přisuzoval přesunu do Curychu a náročnému zápasu s Kanadou. Jako klíčový zápas označil ten se Slovenskem. Všichni hráči se pak shodli na tom, že letošní turnaj pro ně byl velmi těžký. Reprezentační A tým převezmou od nové sezóny Zdeněk Moták s Pavlem Grosem a Rulík zamíří na střídačku Kladna. Rulík sice letos skončí s národním týmem neúspěchem, ale v roce 2024 si připsal obrovský úspěch v podobě zlata na mistrovství světa v Praze. Ve Švýcarsku ale dál šampionát pokračuje. Do boju o medaile se po včerejšku probojovali čtyři týmy. Kanada, Švýcarsko, Norsko a Finsko. Kanada vyřadila Spojené státy 0-4, které tak loňské zlato neobhájí. Švýcarsko si poradilo se Švédskem 3-1 a Norsko přejelo Lotyše 2-0. Zítra je na programu semifinále, ve kterém tedy Kanada od 8 večer vyzve našeho přemožitele Finsko. Odpoledne pak ve 14:20 začne duel mezi Švýcarskem a Norskem. Boj o bronz a zlato je na programu v neděli. Tolik hokejový speciál, další bude před půl druhou.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: Takže dobrou zprávou je to, že jsme to čtvrtfinále vlastně vůbec hráli a vaše dobré zprávy budeme už za chvíli odměňovat. Za 3 minuty bude 8:45.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Tak děti, pojďte domů.
20: Ale my jsme doma tady.
21: A je nám tu dobře.
22: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
23: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
24: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
25: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
24: Kaufland.
26: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
27: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Někde kolem a jeleni na Blaníku a jdeme volat.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak je vytočeno. A u někoho už zvoníme.
3: Vychová, dobrý den.
0: Radio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Je to Bára z Neratovic?
3: Ano, ano, u telefonu.
0: Báro, vy jste nám dneska posílala dobrou zprávu, je to tak?
3: Ano.
0: A vy jste teď v tom vašem charitativním šatníku?
3: Jsem tady, jako já teď rovnám halenky.
0: Jo. Adél, co stalo v té zprávě?
4: Bára z Neratovic nám napsala, mě potěšilo, že charitativní šatník, ve kterém pracují, dělá radost všem zákazníkům i těm sociálně slabším.
0: No a my jsme rádi, Báro, že jste potěšila tou dobrou zprávou i nás a naše komise dobrosprávová rozhodla o tom, že ta vaše dobrá zpráva je dobrá zpráva týdne.
3: Ježiš, tak to jsem moc ráda.
0: A my vám posíláme balíček z našeho e-shopu, jsou tam trička, je tam pikniková deka, jsou tam kelímky, spousta blanických věcí, které samozřejmě můžete volně použít, k čemu budete sama chtít. Nejedete náhodou na blanické konopiště?
3: Nejedu, bohužel.
0: By se vám to mohlo hodit. Ale i tak to určitě užijete ve zdraví.
3: Tak užijeme.
0: Pozdravujte v Neratovicích, mějte se tam krásně a zůstaňte nám na lince. Naslyšenou.
3: Dobře, děkuju moc, nashledanou.
0: Tak dobrá zpráva odměněna.
1: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
2: Rádia Blaník.
0: A ve šťastné hodince na Blaníku ještě Vítě Vávra.

0: A tak svět přichází o básníky. Vítě Vávra na Blaníku na konci dnešní šťastné hodinky. A hledání tajemného roku, to je to, co nás čeká v té příští 60-minutovce. Po 9. hodině se podíváme do roku, kdy novinku nám představil třeba Karel Gott. Novou písničku měl i Daniela Landa. Tak jsem vděčnej za tu šanci. A Jaromír Nohavica natočil s Čechomorem tuhle písničku. Zvětřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po 9. Radio
1: Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
6: Radio Blaník, počasí.
7: Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude na Moravě a ve Slezsku jasný, přechodně místy i polojasný. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni a na horách čekáme okolo 19. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Za volantem. Nehodu máme v Opavě v Krnovské ulici, kde došlo ke střetu dvou osobních aut s vlakem. Počítejte tady s omezením provozu a s případným zdržením. Další komplikace jsou v Ostravě v ulici 17. listopadu u křižovatky s Vřesinskou. Tady se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte proto i se zdržením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi opět kolegyně Monika Holubová.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Mladí sahají nejčastěji po elektronických cigaretách. Podporu bydlení by měly nově řešit úřady práce. Rumunsko od noci řeší zásah ruským dronem.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina pak denně. Nejčastěji sahají podle národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků, ale jinak postupně ubývá a klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Sněmovna má na programu přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Podle zákona o podpoře bydlení by se měla z obcí přesunout na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Rozšířit by se měla i poradenská místa. V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny. Nachází se při Masarykově onkologickém ústavu a vyšetřovny a laboratoře jsou tam vybaveny nejmodernějšími přístroji. O jaké konkrétně jde, prozradí mluvčí ústavu Klára Jirkovská.
15: Fotonové CT schopné dokonalého zobrazení s pomocí zcela minimální dávky záření nebo magnetická rezonance a mamografy s technologiemi umělé inteligence pro rychlejší detekci nádoru. K dispozici bude i celotělový skener schopný s podporou AI vyšetřit během několika sekund kůži celého těla.
14: Odhalení tohoto onemocnění by tam proto mělo probíhat rychleji než jinde. Ruský dron zasáhl během útoku proti Ukrajině jeho východ Rumunska. Dopadl na panelový dům ve městě Galak u hranic s Ukrajinou. Rumunské
13: úřady hlásí značné škody. Dva lidé utrpěli lehká zranění. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. Útok odsoudilo i NATO. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
9: Tajemný rok a Petr Slíva
12: na Rádiu Blaník.
0: Je tady poslední tajemný rok v tomto týdnu. 800 109 109 telefonní číslo, které je připraveno na vaše telefonáty, na vaše tipy a na vaše vzpomínky. Na to druhé můžete to samé psát ve SMSkách a posílat na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: nejsem dívka, ale ještě nejsem ani žena. I'm not a girl, not yet a woman. A Britney Spears. Na Blaníku. Písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvíli pokaždé a Karel Gott. A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Krásné páteční dopoledne, Peťo, Ondro, to já tě zdravím.
0: Ahoj, Ondro.
3: A dneska vím, že je to určitě rok 2002, hlavně podle skvělého Karla Gotta. A v tom roce já končil základku v mém milovaném Ondřejství a od září toho roku jsem se chystal na střední školu.
0: No tak ti pěkně děkuju. Měj se krásně, Ondro, ahoj.
3: Měj se krásně, pozdrav Adelku.
0: Ano, ahoj, ahoj.
3: Čauky.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám Marta, ta podle písničky Daniela Landy typuje rok 2007.
0: Děkujeme.
4: Potom tady přidám Janu z Brna, ta typuje rok 2006. A pak tady máme ještě jeden tip na rok 2007 a ten nám poslala Věra z Plzně.
0: Tak sedmička, dobře. Mám zaznamenáno a pojďme teda na tu dnešní první slovní nápovědu. Obvykle začínám nějakým filmem nebo seriálem, tak teď to bude jinak. V tajemném roce 21. a 22. listopadu tajemného roku byla Praha doslova vzhůru nohama, protože se tady konala jedna taková velká akce.
5: Kongresové centrum dopoledne hostilo účastníky dvoudenního summitu Severoatlantické aliance. Nejvyšší představitele 19 členských zemí zde přivítal generální tajemník NATO George Robertson a český prezident Václav Havel. Ten se rozhodl symbolicky přispět ke zdaru zasedání malou pozorností, novým jednacím kladívkem.
0: Tak, summit Severoatlantické aliance v Praze 21. a 22. listopadu tajemného roku. To je ta první slovní nápověda. A teď vy, ve kterém roce se nacházíme?
1: Volejte 800 109 109. Pište na 603 118 118.

0: I'm Alive a Celine Dion na Blaníku.
1: Radio Blaník. Tajemný rok.
0: Ano, jsme v tajemném roce, už jsme si připomněli summit Severoatlantické aliance, který se v tajemném roce konal v Pražském kongresovém centru na podzim 21. a 22. listopadu. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Karel.
0: Karle, povídejte, jaký je to rok?
2: Já typu 2002 podle písniček.
0: A nějaká vzpomínka osobní?
2: Maturoval jsem v tom roku.
0: No, takže docela důležitý. Jak to dopadlo tehdy?
2: Odmaturoval jsem.
0: No, to fajn, to je vždycky nejdůležitější. Karle, díky moc, krásný den a víkend. Naslyšenou.
2: Taky, mějte se, naschle.
0: Tak, Adel, pojďme na SMSky.
3: Napsal nám Vojta, dobrý den, typuji rok 2002 podle písničky a to jsem ještě nebyl na světě.
0: Děkujeme za tip.
3: Přidám tip od Lucky, ta typuje rok 2007 a napsala, To se narodila moje dcera Lucinka.
0: Tak, sedmička, děkujeme.
3: A k čárku k roku 2002 přidává Tom z Plzně, tomu bylo 11 let a napsal, pamatuju si, jak jsem v létě vstával v noci kvůli mistrovství světa ve fotbale.
0: No, díky, díky. Tak uvidíme, jestli jsme ve správném roce. Zavolejte nám taky na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118 a třeba vám pomůže i tahle písnička s tím hledáním tajemného roku. Tady je Dan Landa a Šance.

0: vzít. Tak to byl Daniel Landa a Šance.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: I tohle je připomínka tajemného roku a připomíná vám to nějaký rok, alespoň podle vašich tipů v SMS-kách, ale teď pojďme na telefon. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: No dobrý den, tady je Fanda Česká Třebová. Já bych dneska tipoval rok 2002.
0: 2002?
3: A nic zvláštního se nedělo. Jsem byl už v důchodu a už jsem si užíval.
0: Fanda z České Třebové hlásí, že se nic zvláštního během služby v roce 2002 nestalo. Fanda, moc děkujeme, mějte se krásně.
3: Naschledanou, děkuju.
0: Naschledanou. Během služby na železnici, pravděpodobně, když je to Česká Třebová. Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Eliška z Rohoznic. Ta typuje rok 2003 podle Britney Spears a bylo jí krásných 5 let.
0: Děkujeme.
4: Máme ještě pozdravit Děvčata pracující v trubičkárně v Miletíně.
0: Miletín, tak vím, kde je Miletín, nevím, kde jsou Rohoznice, ale najdu si to teď.
4: Asi někde kousek. Potom nám napsala Alžběta z Ostravy, ta typuje rok 2002. Napsala, bylo mi 44 a nic zvláštního se nestalo.
0: Díky.
4: A přidám ještě jednoho muže, na to napovědělo Vláďovi z Plzně a typuje rok 2002.
0: Tak Rohoznice, Pardubický kraj, tak děkujeme samozřejmě i za tu poslední řečenou SMSku. A pojďme až za chvíli. Zopakuju vám telefonní čísla 800 109 109, volejte 600 318 118, pište a za chvilku další nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H+H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H+H.
8: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
9: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Odrách, třída Osvobození. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka Shop Rocku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
1: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
1: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
1: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Pohodové České rádio.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Dobrý den, tady je Petr z Jižních Čech.
1: Petře, jaký já máte typ?
0: Typoval bych rok 2002.
1: No, a podle čeho?
0: No, tak přikláním se k většině. Tuším, že to byl začátek nového milénia. Tak 2002 čárku.
1: No dobře, co jste dělal vy v roce 2002?
0: Je, to bylo takový asi trošku divoký, já jsem začínal spoustu nových věcí, měl jsem firmu, začal jsem pracovat v divadle, takže bylo to krásný, no.
1: Ve kterém divadle?
0: Pod Palmovkou.
1: Pod Palmovkou, a tam jste dělal co?
0: Zdravím bývalou šéfovou. Tam jsem dělal maskéra.
1: Výborně, a teď někam jedete?
0: Teď někam jedu.
1: Tak šťastnou cestu. Naslyšenou.
0: Tak děkuju, naslyšenou.
1: Adel, pojďme na SMSky.
2: Přidám tip od Blanky z Prahy, ta typuje rok 2002 a napsala k tomu, u nás probíhal takový běžný rodinný život.
1: Díky.
2: Pak nám napsala Eva, té bylo 14 let v roce, který typuje, což je taktéž rok 2022.
1: Děkujeme.
2: A čárku k tomuto roku přidává ještě Miluše a pak tomu napsala, vyhrála jsem ve sportce a byla jsem na mateřské dovolené.
1: Skvělé, skvělé. Děkujeme za vzpomínku. A tady je ta další nápověda, tentokrát bude filmová, protože 7. března tajemného roku má premiéru takový zvláštní a za mě teda hodně povedený hudební film Petra Zelenky, ve kterém si zahráli mimo jiné Jaromír Nohavica, skupina Čechomor, byl tam Karel Holas, Franta Černý, ale taky Jan Tříska, anebo Jan Hřebejk tam byl a David Černý se tam objevil, ale taky Karel Plíhal, anebo Jess Coleman a ten film se jmenuje Rok ďábla.
3: Nohavisova teorie alkoholického kopce. Vypadá to jako sranda, hoši, není to sranda. Kopec. K. Jo? Na úpatí toho kopce normální průměrný Čech. Jo, chlastá jak duha a jde nahoru, jo, život v čase leze nahoru. Dokud jde nahoru, je všechno v pořádku, absolutně všechno v pořádku, jo. Kde je průšvih? Tento bod, vrcholek, jo, to znamená bod zvratu, breakpoint.
1: Rok ďábla, Jaromír Nohavica, skupina Čechomor, spousta dalších si v něm zahrála film Petra Zelenky, který má premiéru v tajemném roce. A 800 109 109, to je to číslo, na které se můžete rozdělit o své vzpomínky a o své tipy, anebo to napište do SMSky a pošlete na 600 318 118. A z roku ďábla pochází i tahle písnička, kterou Jaromír Nohavica naspíval s Čechomorem. Tady je jeho Kometa.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Ve španělské Kordobě vznikla v tajemném roce tahle ta čtyřčlenná dívčí pěvecká skupina, která se říkala Las Ketchup, nebo Las Ketchup taky. A hned v tom tajemném roce vydala tuhletu písničku. The Ketchup Song a Aserehe v závorce se jmenuje taky. No a kde je jim konec teď? Další hudební připomínka tajemného roku, tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
1: No dobrý den, Peťo, tady zdraví hornické město Příbram.
0: Je, Míšo, dobrý den, dobrý den.
1: A já si myslím, že je to rok 2002.
0: Tak, dvojka.
1: Tohle písničky Vodka, Jigota, Pokaždé. Aha. A teďka Daniel Landa.
0: A kdybyste zapátrala v paměti, no, to myslím.
1: No, tak to jsem byla plná elánu, v klidu jsem si pracovala v pekárně.
0: No, tak
1: a bylo všechno v pohodě.
0: Tak ať je to i dál v pohodě. Míšo, krásný den, naslyšenou.
1: No, vám taky, naschle.
0: A co nám píšou posluchači ve SMS-kách?
2: Třeba Katka z Plzně nás zdraví a myslí si, že tajemný rok je dnes 2002 podle písniček. Napsala, bylo mi 28 a jezdila jsem do Itálie.
0: Děkujeme.
2: Potom nám napsala Helena z Dobrušky, ta typuje taky rok 2002 a napsala, poznala jsem svého manžela, kterého jsem si za rok vzala za muže a jsme spolu dodnes a máme dvě děti.
0: Díky, díky.
2: A přidám ještě Rosiu ze Znojma, tomu napověděl film Rok ďábla a přidává čárku k roku 2002.
0: Díky, díky. Tak Rok ďábla, to je právě ta nápověda, která zazněla před chvílí, protože tenhle ten film Petra Zelenky s Jaromírem Nohavicou, Čechomorem a spoustou dalších měl premiéru na jaře tajemného roku. Potom jsme si připomněli pražský summit NATO v tajemném roce a ještě jednu nápovědu vám dlužím a to je tahle.
3: První blok Temelínské elektrárny dnes dostal od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení ke zkušebnímu provozu.
4: Právě v té době před Temelínem přistával vrtulník s předsedou vlády. Před elektrárnou se shromáždilo 10 protijaderných odpůrců. Aktivisté protestující proti zahájení zkušebního provozu přijeli předat premiérovi solární svítilnu.
0: Tak 10. června tajemného roku byl zahájen zkušební provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. A vy ještě chvilku můžete volat a psát.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
18: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
20: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
21: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
22: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
23: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
24: Já.
23: Protože jsou spolehlivé?
24: Já, natürlich.
23: A se zárukou na 5 let zdarma?
24: Já, sicher.
23: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
25: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
26: České rádio.

0: Petr Muk, ty a já v tajemném roce na Blaníku. Poslední písnička, podle které jste ještě mohli hádat, protože i ona je z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ty vaše poslední tipy jsou tady.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Markéta. Podle roku ďábla bych řekla rok 2002.
0: Tak, dvojku píšu. A jakou máte vzpomínku vy osobní na rok 2002?
4: Do celkem ošklivou. Ani bych na to nechtěla vzpomínat. Nebyl to pro mě dobrý rok.
0: Tak to tak necháme, necháme. Ať je ten letošní lepší a mějte se krásně. Naschledanou.
4: Taky naschledanou.
0: Ale tip máme a pojďme na SMSky.
5: Přidáme tip na rok 2003 a ten nám tady poslala Alena z Ústí nad Labem.
0: Tak 2003 píšu.
5: Přidám tip od Modřinky z Liberce. Ta typuje rok 2002 a napsala: můj milovaný manžel v tom roce pracoval v Praze, spali v nějakém areálu a po probuzení byli v šoku protékající povodní přes areál. Přidám ještě tip od Janči, ta typuje taky rok 2002 a napsala: to mi bylo 30 let a byla jsem na mateřské dovolené.
0: Díky, díky. No tak si to pojďme zhrnout. Nápovědy, které dnes zazněly. Summit NATO v Praze, film Rok ďábla má premiéru a v Temelíně byl zahájen zkušební provoz prvního bloku jaderné elektrárny. A vy jste typovali roky 2002, 2003, 2006, 2007 tady mám a nejvíce čárek mám u roku 2002. Tak si to poslechněte. Dnešním tajemným rokem byl rok
1: 2002. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Ano, a zároveň rok velkých povodní, abych reagoval na tu poslední SMSku. Tak to byl dnešní tajemný rok. My se na vás s Adel těšíme zase v dobrém ránu, v pondělí, samozřejmě po 6. hodině, kdy nás čeká kytarové ráno a na skok i s kytarou přijde Petr Kolář. Ale taky se na vás těšíme zítra na Konopišti. Budeme vám vysílat přímo z Konopiště od 10. hodiny a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď ještě jedna vzpomínka na tajemný rok.

0: Mike Oldfield a poslední píseň tajemného roku pro tento týden. Už je pátek, přátelé, a blíží se nám 10. dopolední. V té zaspívá třeba Sagi. Dávej ber, dávej, co máš, co můžu. Taky Michal Tučný. Rád se brouzdám rosou. To mám rád. A taky Dan Hulka a jeho Ráj. Vzpomínáte, jak Dan porazil Karla Gota ve Slavíkovi? To už je taky let, co? Hezky česky vám hrajeme na Blaníku. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Radio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Radio Blaník. Počasí. Radio.
3: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes obloha slunečná. Očekáváme převážně jasno, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách okolo 19. Tolik o počasí a teď už dopravní servis.
4: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
2: Za volantem.
3: Pozor si dejte na výjezdu z Kunovic směrem do Uherského Hradiště, kde se srazila 3 osobní auta. Počítejte tu s kratší kolonou. Další nehoda je v Břeclavi v Čermákově ulici, kde došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Projíždějte opatrně. A v Opavě v Karnovské ulici na křižovatce s Žižkovou došlo ke střetu osobního auta s vlakem. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sněmovna se vrátí k novele stavebního zákona. O spalovně u Temelína zřejmě rozhodne referendum. V Liberci nabídnou další participativní rozpočet. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci už začali jednat o podpoře bydlení. Část pravomocí by měla z obcí přejít na úřady práce, které by měly nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Po 14. hodině pak se poslanci vrátí ke druhému kolu projednávání koaliční novely stavebního zákona. To přerušili ve čtvrtek v noci. Nebezpečné, nepříčetné lidi by mohl soud poslat předběžně do detence anebo ochranné léčby, a to ještě před definitivním rozhodnutím. Počítá s tím novela ministerstva spravedlnosti a informoval o tom ministr Jeroným Tejc. Předešlo by se tak podle něj tomu, že se daný člověk na svobodě dopustí dalších zločinů. Proti spalovně odpadu u jeho českého Temelína je 17 obcí a další se přidávají. Vzniknout by mohla v Hůrce u obce Temelín na Českobudějovicku. Sama obec chystá referendum, které by se mohlo konat na podzim s komunálními volbami. Podle firmy, která by spalovnu stavěla, by objekt splňoval veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadu. Lidé v českých městech stále častěji rozhodují o tom, co vznikne v jejich okolí. V Liberci mají obyvatelé čase zapojit do participativního rozpočtu už jen do neděle. Kolik peněz na to půjde, to ví mluvčí města Jana Kodymová.
8: Radnice letos na vaše nápady ke zvelebení města uvolní 10 milionů korun. V předchozích letech se právě z těchto peněz zrealizovala řada dílčích projektů pro regeneraci či modernizaci veřejného prostoru.
7: A víc informací je na webu tvořimeliberec.cz. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
6: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku už bude 10, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká. No a protože je dneska pátek, tak si naposledy zahrajeme Víc nebo míň o balíček od Farmaparku u Toma v Letcích u Plzně. Tak mějte připravený telefon, počkejte si na heslo, za chvilku ho řeknu. A teď je tady Sagi. Tak hezké dopoledne s Blaníkem a juchu, je pátek.

0: Michal Tučný, rád se brouzdám rosou.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Michal Tučný ten na Blaníku zpíval jako první v roce 1999. Byla to báječná ženská a byl červen. Teď je pořád ještě květen, 29. Zítra bude konopiště a teď je tady Samira. Samiru můžete na konopišti samozřejmě potkat taky, když budete mít štěstí. Tak Samčí, povídej.
3: Když o někom řekneme, že v té době byl ještě na houbách, znamená to, že tenkrát nebyl ještě na světě. Podle jazykovědců to může souviset se starým zvykem, kdy mladí lidé chodili na jaře na houby. Jenomže nešlo úplně jen o to houbaření. Byla to spíš záminka, jak trávit čas spolu, sami a zmizet někam do lesa. Vzhledem k tomu, že dnes jsou lesy plné fotopastí od myslivců, bych to úplně nedoporučovala. No, takže být na houbách mohlo obrazně znamenat být ještě někde před narozením i otěhotněním. Ještě ne mezi lidmi. Existuje ale ještě druhý výklad. Když se malé děti ptali, odkud se vzali, rodiče jim často říkávali, že je našli právě na houbách, v lese nebo třeba u vody. Taková stará verze čápa nebo vrány. A právě na čápa a vránu se podíváme příště.
0: Budeme se těšit, Samčí, to znamená v pondělí. No ale víkend ten bude nabitý. Díky moc.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: Kdo pak to zpívá? Dan Hůlka na Blaníku. A jeho ráj je přesně 10:10, přátelé. Pátek 29. května. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Legendární švédská ABBA a Angel Eyes na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, budeme si naposledy hrát obalíček od Farmaparku u Toma v Letcích u Plzně. To je Farmapark, který má otevřeno, přátelé, 365 dnů v roce, včetně svátků, Vánoc, prostě všeho. Od dubna do září je otevřeno ve všední dny 9 až 18, o víkendech 9 až 19, v zimní sezóně je to hodinu kratší. Parkování je zdarma přímo v areálu a vstupenky není nutné rezervovat předem. To platí o Farmaparku u Toma. No a já pro vás mám balíček, který se sestává z rodinných vstupenek, to znamená dvě vstupenky pro dospělého, dvě vstupenky pro děti. K tomu plastový kelímek, propiska, pastelka, píšťalka, klíčenka a ještě plyšové zvířátko se šátečkem Farmaparku. To už moc dobře víte. No ale teď jak se přihlásit do té hry, že jo? No tak pošlete SMSku na číslo 603 118 118. Napište celé své jméno, místo, kde bydlíte, to znamená název města nebo obce, to je vaší, a potom napište heslo. Jaké dáme dneska heslo? Víte co, dáme normálně heslo Farmapark. Napište Farmapark, pokud se chcete vydat do Farmaparku u Toma a dostat ten balíček. Já potom dvěma z vás zavolám za chvilku, tak zvedejte telefony, prosím, a zahrajeme si naposledy tento týden Víc nebo míň. Budu vám držet palce. Do té doby Petr Naď nebo Modern Talking a taky opět Radeček a Eli. I tak to za to stojí na Blaníku.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: České rádio.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
4: Živé vysílání.
3: Speciální webová rádia.
4: Rozhovory s moderátory.
3: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
4: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
3: Tak ať se vám hezky sleduje,
4: čte
3: i

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Opět Radeček a Eli na vlnách Blaníku a jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta nejklíčovější otázka. Víc nebo míň? Přátelé, mám pro vás opět už po páté tento týden a zároveň naposledy takový balíček od Farmaparku Utoma v Letcích u Plzně. Tam je krásně, už jsem vám o něm řekl skoro všechno, prostě zvířátka, spoustu si jich můžete pohladit, pochovat a tak dále. Navíc občerstvení, párek v rohlíku, pizza, toast, zmrzlina, sladkosti, otevřeno mají 365 dnů v roce, ať jsou Vánoce, Silvestr, cokoliv, prostě tam můžete zajít a pokochat se tím krásným okolím, protože tam je vážně hezky. Já jsem tam jezdil jako krajánek a musím doporučit Farmapark Utoma. No a na telefonu už mám dva statečné. Tím prvním statečným je pan Jindřich. Jindřichu. Haló.
3: Haló, dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den. Prosím vás, můžete si stlumit rádio?
3: Já mám úplně vyplý.
0: Haló?
3: Já mám vyplý rádio.
0: Jo, no tak možná Jirka, že má zaplý rádio. Každopádně vypadá
3: jo,
0: to jako když voláme do vesmíru. Jindřichu, jak se máte dneska?
3: Pracovně, ale už tohle mám před sebou tolik, takže už je to dobrý.
0: Výborně, tak za chvilku se spolu zařveme juchu, doufejme. No a Jirko, vy jste z Plzně přímo, to máte kousek do parku, že jo?
4: Jo, je to pár parků, kousek metrů tady na Fach? Kopeček, na Trkavec, na Letce, jasně.
0: Takže už jste tam byl někdy?
4: Mhm.
0: A je tam pěkně, co?
4: Je to krásný.
0: Tak, no tak uvidíme,
4: zvířátka,
0: tak. Uvidíme, jestli se tam dostanete znovu a tentokrát bez placení. Jindřichu, pozorně poslouchejte otázku, ano?
3: Ano.
0: Tak, Jindro, kolik stojí dětská vstupenka do Farmaparku Utoma? Povídejte teď.
3: 50 korun.
0: 50 korun říkáte, já se ptám, Jirko, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc. No tak, Jirko, vy to máte kousek a vyhrál jste.
4: Jo, děkuju.
0: No nemáte za co, to jste si zasloužil. Jindřichu, prosím vás, 65 korun to je.
3: Je, no tak kousíček.
0: No o 15 korun, co to je dneska,
3: nevadí,
0: že jo?
3: Nevadí,
0: tak jo.
4: Jindřichu, jo, moc díky.
0: Nemáte za co. Jindro, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
3: To jsem moc zadej, děkuju,
0: tak
3: děkuju.
0: Jo. Mějte se krásně, ať vám to uteče, dneska na shledanou.
3: A gratuluju, na shled, díky.
0: Děkujeme. Jirko, já vám taky moc gratuluju, mějte se hezky, užijte si pátek.
4: Taky krásný pátek.
0: Děkuji. Celýmu
4: rádiu Blaník, jo? Mějte se všichni hezky.
0: Moc děkujeme, nashledanou.
4: Nashledanou, díky.
0: Tak jste to slyšeli, přátelé, zase dva sympatiáci, prostě naši posluchači nikdy nesklamou. Já vám moc děkuju, že jste se tento týden účastnili této krásné hry s Farmaparkem Utoma, no a určitě pro vás zase něco vymyslíme.
2: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte. Hrajeme každý všední den u nás na Blaníku.
0: Přesně tak, Ricky Povery, za chvilku taková ta, znáte jí, fotbalová AC Milan. O, jsme Blaník.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
8: Váš bankovní účet byl zablokován? Rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
9: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
8: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu. špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
14: Kaufland.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
18: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
19: Kaufland.
20: Jsou tady.
19: Jsou tady.
20: Jo, jsou tady.
21: Jsou tady.
19: Řekni to všem!
21: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
20: Jsou tady.
22: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
23: Senkor.
24: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
25: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
26: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
27: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
28: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Skupina Kryštof na vlnách Blaníku. Oni byli chlapci poprvé na konopišti a užili si to, my si to užijeme zítra poprvé s Jirkou Kornem. Martin Maxa nám zaspívá v následující hodině na Blaníku.
1: Kdo se vítr pozná, jak zvyšicí?
0: I muž, kterého všichni uvidíme zítra, Michal David, zaspívá. A taky Václav Neckář. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousek už bude 11.
2: Radio Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
3: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.

0: Blaník, počasí.
1: Pohodové dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes slunečná, čekáme převážně jasno, přechodně místy i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na horách bude okolo 19. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
0: Za volantem.
1: Komplikace vás čekají na Uherskohradišťsku, a to v Nedakonicích, kde stojí na vozovce odstavené nákladní auto. Na místě zasahují záchranné složky. Nehodu máme v Ostravě, v křižovatce ulic 28. října a na jízdárně. Tady se srazila dvě osobní auta. A na Olomoucku za Čechovicemi směrem na Doloplazy se střetlo osobní auto s dodávkou. Tady projedete jedním pruhem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou tu zprávy a Monika.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Pavel podpořil Rumunsko zasažené ruským dronem. Živnostníci se dočkají snížení odvodů. Kunštát na Blanensku varuje před zmijemi. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel v reakci na ruský útok podpořil apel Rumunska na mezinárodní odpověď. Sám pak noční zásah domu ruským dronem v Rumunsku přijal za zcela nepřijatelný. Podpořil zároveň apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle něj neměli zůstat jen u společného odsouzení. Všem živnostníkům se sníží povinné odvody na sociální pojištění. Sněmovna v týdnu schválila návrh, který vrací minimální vyměřovací základ zpátky na 35% průměrné mzdy. Kolik tedy budou OSVČ hradit, řekne mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
6: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5720 korun na 5005 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
5: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud si o to zažádají. V Moravskoslezském kraji řeší vyúčtování za teplo a dodávky vody. V některých případech šlo totiž o nedoplatky v řádu 10 000 korun. Podnět k prošetření podali už 2000 klientů a největší pronajímatel bytů společnosti Heimstaden zatím uznal desítky reklamací. Podle firmy došlo k pochybení při výměně vodoměrů. Kunštát na Blanensku varuje před zvýšeným výskytem zmyjí. Vyskytují se hlavně v chatové oblasti Kohoutov, která je oblíbeným cílem vycházek. Často tam teď nacházejí celá klubka zmyjí. Nikomu se naštěstí nic nestalo, ale opatrnost je podle vedení městského úřadu na místě. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
7: Děkuji moc, Moni.
0: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
7: Krásné dopoledne, přátelé, minutka a půl zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku je tady Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, poslední tento pracovní týden. No a v této hodině se také dozvíte důležité informace o konopišti a hlavně o karavanech. Xindl X na vodě právě teď na úvod 11. na Blaníku. Hezké dopoledne.

0: Martin Maxa, Ráno v ulicích, a my se teď s Petrem Slívou vydáme do Jihlavy, do jedné dílny. Jdeme na to.
1: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Michalem Medonosem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Michale, kam jsem se vám dovolal?
4: Dovolal jste se mi do dílny v Jihlavě.
3: Dílna v Jihlavě, a tam vzniklo Breaky?
4: No, ono vzniklo v garáži původně a teď už přes rok na tom pracuji právě z dílny.
3: Breaky, to je značka, pod kterou vyrábíte, a teď musíte všem vysvětlit, co vlastně vyrábíte.
4: Vyrábíme elektronickou bezpečnostní brzdu s dálkovým ovládáním pro rodiče.
3: Pro rodiče, aby mohli zabrzdit děti, nebo jak to funguje, k čemu to je dobré?
4: Přesně tak. To slouží pro ty situace, kdy dítě nějakého důvodu si neumí poradit s nastalou situací na kole nebo na odrážedle, a aby vlastně rodič mu mohl na dálku pomoci tu situaci vyřešit tím, že mu to kolo buď tu přibrzdí, nebo úplně zastaví.
3: Který rodič tohle nezažil, když mu dítě vezme čáru, že?
4: Přesně tak.
3: Jak to funguje v praxi? To je něco, co teda přidám k tomu odrážedlu nebo k tomu kolu a dostanu k tomu dálkový ovládač?
4: Přesně tak. Máme to vlastně postavený na technologii V-brzd, což je v tuhle chvíli stále jako nejčastější technologie brzd u dětských kol, a jakmile to kolo má na zadním kole právě od výrobce V-brzdy, tak se tam dá poměrně jednoduše ta naše brzda Breaky nainstalovat a dítě si furt brzdí stejně na vlastně mechanickém principu a rodič má dálkový ovladač, pomocí kterého může vlastně aktivovat tu elektroniku v brzdě a úplně stejným jako principem tomu dítěti právě to kolo přibrzdit nebo úplně zastavit.
3: Jak dlouho jste to vyvíjel? Jak dlouhá byla cesta třeba od prototypu až k finálnímu výrobku?
4: No, už na tom pracuji čtvrtým rokem.
3: No a vy nejenom, že takhle pomáháte rodičům, ale vy prý pomáháte i handicapovaným dětem, je to tak?
4: Přesně tak, z toho mám velkou, velkou radost.
3: Jak to funguje v praxi?
4: Spojili jsme se, respektive si nás našli dokonce sami lidi z organizace Černí koně, kteří vyrábí specializovaná kola právě pro handicapované děti. To je taková ta kola, kdy si to dítě šlape rukama, nebo leží. A právě jim se hodně líbila ta myšlenka té naší brzdy Breaky, že právě častokrát ty rodiče, ať mají třeba takovéhle kolo, tak se bojí to dítě nějakým způsobem pustit třeba si trošku dál od sebe, a tohle z toho vlastně zase ta naše brzda jim dává možnost zpřístupnit vlastně tu cyklistiku většímu okruhu dětí, který právě mají nějaký handicap.
3: No, já si myslím, že jste teď zaujal spoustu rodičů. Co mám udělat pro to, abych Breaky dostal nebo koupil?
4: V tuhle chvíli nejsnažší je jít na naše webové stránky www.breaky.cz a tam si můžete naši brzdu objednat, a postupně budujeme síť partnerských cykloprodejen, kde bychom chtěli, aby ta brzda byla za prvé k vyzkoušení, samozřejmě k nákupu, a i případné jako instalaci pro ty rodiče, kteří třeba si netroufnou sami si tu brzdu nainstalovat.
3: Tak já vám popřeju hodně štěstí, myslím si, že tohle je opravdu skvělý nápad, tak ať se vám daří. Naslyšenou.
4: Díky moc, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo. A tohle jsou slovenské zlaté ručičky. Meky Žbirka, Len sňou na vlnách Blaníku. Je 11.13, úplně přesně, a už je pátek.

0: Meatloaf, een mooie oblíbená. I will do anything for love, but I won't do that. Udělal bych cokoliv pro lásku, ale neudělám, zpíval Sekaná. Přátelé, určitě jste to všichni zachytili. V Česku padla neuvěřitelná výhra v Eurojackpotu. Skoro 3 miliardy korun. Ten, kdo to vyhrál, to se nikdy nedozvíme, kdo přesně to je, a je to tak dobře, protože je to soukromá věc, ale ten člověk vsadil online, zkoušel to prý celé roky, no a nakonec to vyšlo. Prostě, když to dlouho zkoušíte, tak to může vyjít. To všichni víte, že ostatně je o tom spousta přísloví, některá z nich nám časem připomene naše Samira v pořadu Proč se říká, co se říká. No tak já bych chtěl za celý Vlaník pogratulovat tomu šťastnému výherci nebo výherkyni. Je to velká věc, ale zároveň to přináší i starosti. Ovšem, český stát, ten z toho má velkou radost, protože jenom státu jde z té výhry 437 milionů korun. Tak děkujeme za tento příspěvek do našeho daňového balíčku, milí výherče nebo výherkyně. No a užijte si to ve zdraví, protože zdraví, co si budeme povídat, to je nejdůležitější, za peníze se koupit nedá, i když částečně třeba jako lepší péče se dá v některých zemích nakoupit a tak, ale tak já jsem přemýšlel, co bych si koupil za skoro 3 miliardy. No, asi bych velkou část rozdal rodině jednak a potom určitě nejbližším přátelům bych něco dal. Pak bych přispěl hodně na zvířátka. No a následně bych se odebral někam do teplých krajin a asi bych si za ten blanický mikrofon občas přiletěl sednout, jenom tak, abych si to připomněl. Přiznávám, asi bych přestal pracovat. Ale zase ti, kteří mají opravdu velké peníze, tak ti tvrdí, že pracovat se musí dál, protože jinak člověk schnije. No tak uvidíme, jak to dopadne s tím výhercem, který u Alvinu v Eurojackpotu vyhrál skoro 3 miliardy korun. Moc gratulujeme a za chvilku si budeme dál hrát. Michal David, Marek Ztracený a taky I Got You na Blaníku.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
5: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti T je Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Já už jdu, no spíš jedu na konopiště.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Přátelé, areál se otevře zítra v 9 dopoledne, to znamená, že zbývá 21 hodin a 20 minut úplně přesně. A já mám teďka důležité zprávy pro všechny motoristy. Přátelé, hlavně vy, kteří máte karavan nebo obytňák, tak pro vás máme tipy. Naše oficiální parkovací plochy, tedy P1 až P7, jsou výhradně pro osobní auta běžných rozměrů, takže na těchto našich parkovištích z kapacitních důvodů nemůžete parkovat obytným vozem ani karavan, ani přívěs, ani velkou dodávku, prostě tam jsou jenom osobáky. Ale pozor, my vás nechceme o nic ochudit, a tak jsme pro vás připravili skvělé tipy na parkování v okolí. Je to parkoviště pod Brankou v Benešově, parkoviště u plaveckého bazénu v Benešově a potom ve Václavicích u pana Kliky. Všechno najdete na našem webu radioblaník.cz. Tam to nemůžete minout. Je tam strašně moc záložek, příjezd a parkování, doprava vlakem a autobusem, parkování aktuálně, platba a rezervace parkování, přehled parkovišť, příjezd na parkoviště, omezení a upozornění. To si všechno prostudujte, ať jste zítra úplně v klidu. Čím dřív přijedete, tím lépe, a opakuji, karavany, obytňáky, dodávky a tak dále, tyhle velká auta, tak ta na naše standardní, normální, oficiální parkovací plochy nesmí. Ale jak říkám, existují tři plochy přímo v Benešově a potom tedy ve Václavicích, kde se to dá. Tak radioblaník.cz, pořádně to prostudujte, ať potom zítra nemáte zkaženou náladu a pořádně si užijete ten koncert. Bude to velkolepé.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
1: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
0: A budeme si dál hrát. Za chvilku Petr Janda, Nějak se vytrácíš, má lásko, na Blaníku.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
3: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days.
15: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
21: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
22: Já.
21: Protože jsou spolehlivé?
22: Já, natürlich.
21: A se zárukou na 5 let zdarma?
22: Já, sicher.
21: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
23: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Mídlový princ Václav Neckář na Blaníku. A máme před sebou českou hodinku, tedy písničku, ne písničku, tedy hodinu, kdy vám budeme hrát pouze české písničky. Zaspívá třeba hvězda zítřejšího konopiště Lucie Bílá.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat.
0: Zaspívá i Honza Kalousek.

0: konopiště. Já doufám, že vy taky, přátelé, hrajeme vám hezky česky v následující hodině pouze hezky česky. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio
1: Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuj se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

0: počasí.
1: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačná s občasným deštěm. Postupně bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer opět čekáme zvětšenou oblačnost a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 21 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí, za chvíli už doprava.
2: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
0: Blaník za volantem.
1: V Novém Jičíně v Nábřežní ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Na trase z hranic na Valašské Meziříčí u Teplic nad Bečvou bouralo nákladní auto do viaduktu. Projíždí se tam kyvadlově. V Ostravě na hlavní třídě havarovala dvě osobní auta. Buďte opatrní. A na Olomoucku za Čechovicemi směrem na Doloplazy se srazilo osobní auto s dodávkou. Místem se projíždí jedním pruhem. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Dům sociálních služeb v Plamenech. Nepoctivý výrobce zaplatí tučnou pokutu. Venkovní koupaliště zahajují sezónu. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Požár bytového domu sociálních služeb v Možděnicích na Chrudimsku nemá žádnou oběť. Plameny vyšlehly dnes ráno v podkroví a na půdě budovy a obec pohotově evakuovala všechny obyvatele včas, ještě před příjezdem hasičů. Ti teď zjišťují příčinu vzniku ohně. Na trhu je další falšovaný výrobek. Potravinářská inspekce zjistila v Kauflandu v Českých Budějovicích konzervy vepřového masa na česneku, které na obalu deklarovali 90% masa. Rozbory ale prokázali jen 71%. Výrobce Valej z Českého Šenova tak dostane tučnou pokutu. Počasí přeje koupání. Rodinné bazény už jsou většinou napuštěné a provoz zahajují i venkovní koupaliště. Nabízí řadu novinek i trochu vyšší vstupné. Pokud se nechcete máčet v chloru, můžete vyrazit do přírody. Sledovat kvalitu vody ve vašem oblíbeném místě můžete na webu koupacívody.cz. A nakonec se vydáme na západ. Plzeň by měla být brzy energeticky nezávislá. Dokončuje totiž model pro případ blackoutu. Pokud k tomu dojde, bude schopná fungovat v modelu ostrovního systému. Co to znamená, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
5: Nebude závislá na dodávkách zvenčí a plně pokryje potřebu sociálních zařízení, škol, školek, úřadů a dalších předem definovaných míst. Naprostá nezávislost je možná díky plzeňské teplárenské, která disponuje generátory pro takzvaný start ze tmy a má tři velké navzájem propojené zdroje pro výrobu elektřiny.
4: Toho by měla být Plzeň schopná už zhruba do roka. Tolik zprávy, teď vracím slovo Pepovi.
6: A já moc děkuji.
0: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
6: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady. Pokud máte něco dobrého k snědku, tak vám přeji dobrou chuť. A já mám pro vás české písničky. A to jen a pouze, protože nám začíná česká hodinka. Jak tak na to koukám, Lucie Bílá, Michal Tučný, taky Honza Kalousek, Pavel Bobek, Petr Kolář dokonce a právě teď Hana Zagorová. Za chvilku se společně vydáme do Pelhřimova, ale písničky ty musí hrát prim. Krásné poledne s Blaníkem.

0: Michal Tučný, Nevidím důvod. Michal Tučný byl ten první, kdo u nás zpíval. A my se teď vydáme do Pelhřimova. Tamní ulice budou totiž několik měsíců zdobit sochy 9 umělců. Stezka mezi nimi má být novou letní turistickou atrakcí. A podrobnosti nám poví organizátor téhle přehlídky Jakub Černý.
1: Máme zahájení na náměstí, které uvede vystoupení základní umělecké školy pelhřimovské. A pak budeme pokračovat, projdeme vlastně všechny sochy v Pelhřimově. V Pelhřimově jich je 11, máme 2 v Horní Cerekvi a 1 ve své Pravicích.
0: Celý tenhle sochařský festival se jmenuje Umění nás spojuje a to zahájení proběhne dnes v 5 odpoledne právě na Pelhřimovském Masarykově náměstí. No a když už jsme u Pelhřimova, tedy u Pejru, tak my zítra na Konopišti přivítáme Pepína Vaňka, strážce rekordů z agentury Dobrý den a Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pepíno pro nás přijímá dárek a předá nám ho přímo na pódiu po vystoupení Olgy Lounové. Tak jsem zvědav, o co jde. Asi nějaký rekord jsme zlomili, tak se těšíme. Za chvilku Standa Ložek, Petr Kotwald, ale teď Lucie, Alenka Dusilová a jejich společný sen.

0: Chodím ulicí a Honza Kalousek taky tady byl na kytarové ráno. A další kytarové ráno už se blíží, nastane v první pondělí v měsíci, to znamená to nadcházející pondělí. Zítra je Konopiště, v neděli si dáme trošku odpočinku a v pondělí budeme hrát celý den na Den dětí pouze české písničky a k tomu mezi 8 a 9 vás čeká kytarové ráno, kdy tady někdo zahraje a zespívá naživo. A víte, kdo to bude? Bude to jedna z hvězd Konopiště. On totiž dorazí Petr Kolář. Tak laďte Blaník v pondělí mezi 8 a 9 a vlastně celý den, protože to české pondělí, to je prostě výjimečné, to jinde nenajdete. Za chvilku Aneta Langerová nebo Pavel Bobek, Veď mě dál, cesto má na Blaníku.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
3: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: víme, že krátká cesta, tak se měj. Ivolecká, ahoj.
1: Nezdár.
0: Tak už je 29. viď.
1: No jo.
0: Pátek, velké
1: juku.
0: Paráda. Přátelé, teď přicházejí zprávy z Benešova, že se na Benešov valí ke Konopišti spousta karavanů. Přátelé, na našich parkovištích nezaparkujete z karavany, jo? Je to velice odvážné, že jste vyrazili z karavany. Ale máme pro vás pár tipů. Pokud tam bude místo, tak se podívejte na web radioblaník.cz. Tam jsou všechny informace a snad třeba chytíte někteří místo. Pokud ne, musíte zaparkovat prostě někde dál od Konopiště, to se nedá nic dělat. Ivuško, prosím tě, víš, na co jsem přišel?
1: Na co?
0: Kdo má zítra svátek?
1: Zítra? No. Nevím, ne.
0: Ferdinand.
1: Ferdinand.
0: Víš, kdo bydlel na Konopišti?
1: No, Franz Ferdinand.
0: Ne, Ferdinand Deste. František Ferdinand Deste.
1: Jasně. No, teď jo, to je Franz Ferdinand.
0: No, to je znamení, ale.
1: Jo, myslíš?
0: Hele, já se jenom bojím, aby to nebylo znamení, že tam bude zítra moc Deste. Ale snad ne, snad bude krásné počasí. Máme Jakuba Smolíka, máme předpověď, takže to vypadá, že moc Deste nebude zítra. A přestože budeme na Konopišti, tak si to užijeme krásně se sluníčkem a bude to paráda. Těšíš se moc, viď?
1: Já se těším, ale hlavně ono, i loni tam nějaká přepržka byla, ale s tím se prostě počítá.
0: Ale
1: jo,
0: navíc, a zase... loni to teda bylo velmi osvěžující, jak přišel ten déšť.
1: Teď to chci říct, že to je osvěžující, že jo, jasně, když přijde vichřice a láme to stromy, tak to moc osvěžující není, ale to se nebude dít.
0: Ne,
1: to,
0: nebude,
1: to jako povodeň, vůbec,
0: povodeň nehrozí taky.
1: Ne. Takže počítejte s tím, že může sprchnout, ale to k tomu prostě patří, no.
0: Přátelé, chtěl jsem vám ještě říct, že budeme zítra vysílat z Konopiště a utvořili jsme takové dvojičky, což je velice zajímavé, no. Myslím, že vás to bude bavit, protože...
1: Já jsem chytla tebe, no, to je
0: no. A před námi vysílá Petr Slíva s Adelou Zahradničkovou, takže vlastně ranní hvězdy, potom přijdeme my, taková ta odpolední, dopolední, jako partička, řekněme.
1: Ano.
0: A budeme pokračovat, potom dorazí kdo? Veronika Rážová s Michalem Krusberským a pak další. Prostě budeme pro vás mít kompletní servis z Konopiště, i když se tam nedostanete. Doufejme, že ti lidé s těmi karavany nějak dojdou potom. No.
1: Jo, já myslím, že každý si umí poradit, jsou to dospělí, inteligentní lidé.
0: Tak. A já už jdu pomalu plánovat trasu, cestu a tak, protože to nebude jednoduché zítra a doufám, že to půjde hladce, že už vy taky plánujete radioblaník.cz, tam si to nastudujte, připravte se pořádně, dejte si rezervu jako blázen, zastavte se sem tam na nějaké to občerstvení po cestě, ať nejste vyprahlí, až přijedete a pak si to užijeme.
1: A vyčůrat.
0: Ano, hlavně vyčůrat. Za chvilku Karel Gott, Láska má a taky Jelena Magdalena. Mějte se krásně, nechávám vám tady Ivu. Juchu!
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
14: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Tak děti, pojďte domů!
18: Ale my jsme doma tady!
19: A je nám tu dobře!
20: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
21: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
22: Senkor.
23: Co se tady děje?
24: Co se chystá?
25: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
26: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
25: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
27: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Tak to byly Jeleni a Magdaléna. No a na Blaníku nám za chviličku odstartuje páteční odpolední vysílání. 13. hodina je na spadnutí a za chvilku další písničky, třeba o štěstí.
1: Jo, už teď víš, štěstí je krásná.
0: Štěstí je krásná věc, jak zpívá Richard Miller. A nebo doma, doma je doma, Marie Rotrová.
2: Srdce zítra na náš práh zazvrátí.
0: A taky Petr Novák zaspívá, že bude chodit po špičkách.
3: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
0: 13. to bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava, další zprávy s Renatou Pechovou, tak zůstaňte s námi.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno s občasným deštěm. Postupně bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer nás čeká opět zvětšená oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů, na horách okolo 15. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: V Novém Jičíně v Nábřežní ulici havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Na trase z Hranic na Valašské Meziříčí u Teplic nad Bečvou bouralo nákladní auto do viaduktu. Místem se projíždí Kyvadlově. V Ostravě na hlavní třídě havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A na Olomoucku za Čechovicemi směrem na Doloplazy se srazilo osobní auto s dodávkou. Místem se projíždí jedním pruhem. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Energetický trh je v dobré kondici. Denně hoří na silnicích 6 aut. Noc kostelů otevírá nepřístupné objekty. Krásné páteční odpoledne vám přeje Renata Pechová. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak ohrožená není, zjistil energetický regulační úřad. Podle něj je nyní trh stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Loni řešili hasiči skoro 2500 požárů vozidel. Od začátku roku už zaznamenali 800 případů. V průměru tak každý den vzplane 6 dopravních prostředků. Co je nejčastější příčinou, prozradí mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
14: Nejčastější příčinou je technická závada, to znamená třeba vady materiálů, opotřebení, tření nebo přehřátí, může za téměř 80% všech takových požárů. Dalšími důvody jsou potom úmysly, následky dopravních nehod nebo nedbalost.
13: Prevencí je pravidelná kontrola technického stavu vozidla. Spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu za barákem nechceme, hlásí obce na Českobudějovicku. Vyrůst má jedna v Hůrce u Temelína. Nyní proti záměru vystupuje společně 17 měst a obcí a přidávají se další. Temelín navíc chystá na podzim referendum. Do noci kostelu je přihlášených 1900 objektů. Bohatý program začíná dnes většinou mezi 17 a 18 hodinou a potrvá do noci. Smyslem je otevřít dveře chrámů, kaplí a modlitebem veřejnosti a nabídnout nezávazné setkání s křesťanstvím. Jaký svatostánek je přístupný u vás? Najdete na webu nockostelů.cz. Tolik zprávy, teď se vám o dobrou náladu postará Iva.
5: Iva Lipská
12: na rádiu Blaník.
0: Olé, a je to tady. Chce se mi tančit, chce se mi křičet, ale udržím se. Tak aspoň radostné zvolání, je tu den velkého juchu.
15: Volejte sláva!
8: a 3 dny se radujte.
0: A dneska opět 3 vteřiny k zážitku a tentokrát je to pro vás, co máte dobrodružného ducha a milujete adrenalinové zážitky. Dneska je to totiž paragliding, tandemový let. A tyhle 3 písničky musíte chytit v našem vysílání.
15: Zkouším, co to dá.
16: Díky tobě.
0: No, panečku, už takhle to zní krásně. Tak až je uslyšíte u nás ve vysílání po doznění té 3. všeho nechte a volejte k nám do studia na 800 109 109. První na lince vyhraje. Tak jdeme na to, přátelé. Startujeme páteční odpoledne na Blaníku.

0: Slza a paravany na rádiu Blaník. Přátelé, známe přehled nejkřestních jmen u dětí. Jaké bylo loňské skóre, která jména jsou nejpopulárnější? Tak to zjišťovala naše Sára Voldánová.
1: Hezký den, přehled jmen zveřejňuje každoročně Český statistický úřad při příležitosti blížícího se dne dětí. A jakéže bylo loňské skóre? Mezi chlapci si první příčku už po 15. udržel Jakub, a to po vyrovnaném souboji s Matyášem. Alespoň mezi dívkami to bylo o něco zajímavější. Nejpopulárnějším jménem byla poprvé Viktorie, která po 13 letech sesadila strůnu Elišku. Pokles obliby loni naopak postihl Tomáše a Terezu a namísto nich se v první desítce populárních jmen poprvé objevil Oliver a Rozálie. A co se týče těch poměrně netradičních jmen, kterým v posledních letech roste obliba, tak je to třeba Lara, Vivien, Mateo nebo Theodor. Nejoriginálnější jsou v pojmenovávání svých ratolistí rodiče v Praze. Pro rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme. Mimochodem, víte, jak jsem se měla jmenovat já? Adriana. Já musím říct, že na 79. rok byli naši celkem odvážní, no ale nakonec to prostě změnili, no nevím, co je k tomu vedlo. Škoda. Mohla vysílat Adriana Lecká. To by znělo. Pokračujeme dál. Teď jsou tu Eláni a píseň o nás, milé ženy. Kočka!

0: Tak to byl Palo Habera a písnička Jediná. No a jediná je Renata Pechová a jedinečná. A teď pro vás má informace o hokeji.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Přeji vám krásné odpoledne. Český tým na hokejovém šampionátu skončil včerejší čtvrtfinálový zápas proti Finsku, byl poslední a završil tak nepřesvědčivé představení v turnaji. Trenér Radim Rulík po zápase přiznal, že měl obavy, aby se naši do toho čtvrtfinále vůbec dostali. Příčiny nezdaru mapuje bývalý československý hokejový útočník a hokejový televizní expert Pavel Richter.
3: Hráli jsme nahoru a dolů, no, tři světové špičky jsme porazili jenom Slováky a Švédy, no a to bylo málo, no. Některé ty výkony nebyly dobrý a hlavně v tom zápase s jinama individuální chyby některých hráčů byly katastrofální a z těch rychlých protiútloků jsme dostávali branky.
2: Ale tohle už je minulost a fanoušky čekají ještě skvělé zápasy. Zítra je na programu semifinále čtyř nejlepších týmů. Odpoledne proti sobě nastoupí Švýcarsko, Norsko a večer se popasuje Kanada, Finsko. Tolik hokejový speciál, další uslyšíte po 5. hodině.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
6: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

0: coraje. Sí.
1: Myslím, že by nesouhlasil Středočech, který teď nedávno vyhrál ty velké miliardy. Ten měl štěstí a má za to ty prachy, že jo? Ale tohle byla písnička, že štěstí je krásná věc, a zpíval Richard Miller. My se teď podíváme do Českých Budějovic. Tamní Jihočeské divadlo má problém. Kvůli špatnému technickému stavu muselo opustit Dům kultury Metropol. Co to v praxi znamená, teď vysvětlí ředitelka divadla Martina Šlegelová.
2: Znamená to, že v malé historické budově, která sama není divadlo, ale je to přestavěný pivovar, takže má četná omezení, tak se budou tísnit tři soubory. Bude se tam tísnit činohra, opera a balet a budeme muset ten provoz řídit tak, aby se tam ty soubory vystřídaly, což bude nutně vést nějaké redukci představení pro veřejnost. Takže místo toho, co když máme teď 90% návštěvnost, bychom nabídli těch představení třeba víc, tak jich nabídneme míň. A to je prostě bohužel smutná realita, se kterou se nedá nic dělat.
1: No, je to tak, no, nedá se s tím nic dělat, ale vy jste si poradili, tak držíme palce, se to co nejdřív vyřeší, protože kultura je důležitá. No a my se vracíme k písničkám.
3: A jsme v půlce.
4: Už po šesté v roce 2026 vám budeme hrát pouze

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
15: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
15: Kaufland.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürli.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Dnes pro vás máme na televizi Seznam zase kopec zábavy. Terence Hill v roli nováčka ve službách policie ukáže své superschopnosti, které si osvojil díky pokusům NASA, a tak mají kolegové co dočinění se Superpoldou. Právě tak se jmenuje film, který si můžete užít už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Já budu chodit po špičkách, zpíval Petr Novák. Na Blaníku. Krásné odpoledne přeju, za chviličku pokračujeme a dáme si Lucku Vondráčkovou. Láska umí víc, taky necháme znít zvony, bude tu Marta Kubišová. A zahrajeme si i Jarka Nohavicu, Starý muž.
1: Až budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku.
0: Hezky česky na Blaníku i po 14. hodině, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy a ještě přehodím přesný čas. Za 6 minut bude 14 hodin. Radio
2: Blaník. Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
3: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačná s občasným deštěm. Postupně pak bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer nás ale čeká opět zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
5: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
3: Blaník za volantem.
4: Na trase ze Vsetína na Velké Karlovice v Bařinách havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. V Novém Jičíně v Nábřežní ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Na trase z hranic na Valašské Meziříčí u Teplic nad Bečvou bouralo nákladní auto a narazilo do viaduktu. Projíždí se tam kyvadlově. A v Ostravě na hlavní třídě havarovala dvě osobní auta. Buďte opatrní i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Demolice zavře dálnici u Jíloviště. Podvodníci cílí na prodeje vstupenek. Repelenty komárům voní.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Poslanci jednají o podpoře bydlení. Cílem vládní novely je zjednodušit a zefektivnit systém tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Návrh odstraňuje praktické nedostatky, proces zjednoduší, vymezí odpovědnost aktérů a odstraní zbytečnou administrativu. Most přes dálnici D4 se zavře v pátek 5. června. Stavbu poblíž Jíloviště u Prahy čeká demolice a řidiči tam musí počítat s dlouhými objížďkami. Podrobnosti řeknou silniče příští týden. Asi nejvíc to pocítí lidé z Dobřichovic a dalších obcí, kteří teď přes most jezdí kvůli rekonstrukci jiné silnice. V Česku začíná festivalová sezóna s rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá podvodů se vstupenkami. Jak nenaletět, prozradí Tereza Gencerková z D-testu.
10: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problémů výrazně vyšší.
9: Prodané vstupenky totiž mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Repelenty s látkou DET jsou pro komáry večeří. Za víc než 80 let jejich používání si spojili vůni přípravku s potravou. Přišli na to po dlouhodobém výzkumu vědci ve Francii, kteří tak prakticky odhalili trhlinu v pancíři zlatého standardu repelentů proti komárům, mouchám a klíšťatům, uvádí web ČT24. Tolik zprávy a teď mě za mikrofonem střídá Iva.
3: Iva Lecká
7: na rádiu Blaník.
0: Ano, střídačka proběhla, pohodové páteční odpoledne, přátelé. Je pátek a ve hře je dneska zážitek od Allegrie. Paragliding. Říkám to dobře, paragliding. strašný slovo, ale vy víte, o co jde. Pro někoho z vás. A tohle je dnešní kombinace písniček, kterou vám výhru přihrají. Zkouším, co to dá. Díky tobě. Tak, tyhle tři to jsou. Tak buďte ve střehu, startujeme další odpolední 60-minutovku.

0: To byla Marta Kubišová a Nechte zvony znít na Blaníku.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: Tak přátelé, a já jdu zkontrolovat naši telefonní linku, jo? No jo, jste tam, už to vidím, už to bliká a na všech těch číslech někdo sedí. No, tak přátelé, co pro vás dneska mám? Tak od Allegrie, tady dneska mám něco pro vás, co máte rádi dobrodružství, co se nebojíte výšek, co máte rádi adrenalinové sporty, protože dneska je to paragliding a je to tandemový let, takže se nemusíte bát, pokud jste to nikdy neskoušeli, že by vás jako šoupli do toho meziprostoru. Byli byste tam sami. No já bych se zbláznila i s někým za zády, ale vás odvážných je, koukám, docela dost, tak jdeme na náš telefon, už to zvedám. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lucie.
0: Dobrý den, Lucie, tak vy jste takhle odvážná, jo?
3: No, to spíš já ne, ale tak jako můj manžel, ale ten by do toho hrozně rád šel, takže kvůli tomu volám.
0: Vy se ho chcete zbavit?
3: Ne, zbavit ne, já ho moc miluju, takže to ne, to si chci ještě nějakou chvilku nechat.
0: To byste na to šla jinak asi, že jo?
3: Určitě, určitě, takhle asi ne. Okatě.
0: To je pravda, to je okatý, no vidíte, to mě nenapadlo. No tak manžel se může radovat, protože jste vyhrála.
3: Ježiš, to je báječný úplně.
0: A že máte takhle odvážného manžela, to se teda cení.
3: Jo, on má rád hrozně výšky, hrozně rád lítá letadlem a takovýhle tyhle ty věci.
0: Jo, jo, jo. A vy budete čekat dole s baťuškem a s tatrankou.
3: Určitě. Já bych do toho v životě nešla, můžu vám říct na rovinu. Ani náhodou.
0: Já taky ne. Já se strašně bojím a dokonce se mi potí dlaně, i když to vidím ze země, jako jo, že vidím někoho letět.
3: Já to mám stejně.
0: Tak to prostě to, no, odvážným štěstí přeje, tak ať si to váš manžel pořádně užije. A vy mi zůstaňte na děkuju. Telefonu.
3: Děkuju mockrát, ještě jednou děkuju. Mějte se, naschledanou.
0: Tak to byla Lucka a další zážitek od Allegrie je tedy předán, byť tedy ne jí, ale manželovi, no ale určitě udělá radost. A další zase za týden.
2: Tři vteřiny k zážitku
1: na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku. O víkendu se uvidíme na Konopišti. No a v pondělí nám startuje na Blaníku České pondělí. Budeme hrát jenom hezky česky. Bude to první pondělí v měsíci. K tomu dětský den a kytarové ráno. A do něj přijal pozvání Petr Kolář. Dorazí s kytarou a po sobotním koncertu na Konopišti, až se pořádně prospí, vám zahraje a zaspívá hezky po ránu. No a za chvilku o Konopišti důležité informace pro vás, pro návštěvníky, budou se týkat parkování. Prozradí vám je v dobré zprávě Sára Dvořáková.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Tabiáti sluší, zpíval Marek Ztracený. Já děkuji, protože dnes mám bílou košili, bílé tílko. Marku, děkuji, to je milé. Přátelé, jdeme na to, je to dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Tak přátelé, a je tu Sára Dvořáková a má pro vás důležité informace. Ahoj Sáro.
2: Ano, ahoj Ivi a krásné odpoledne všem. Dnes to bude o konopišti a konkrétně o tom, jak se na něj dostat co nejrychleji a bez zbytečných nervů. Letos jsme rozšířili parkovací možnosti a nově tedy můžete využít parkoviště P1, P2, P4, P5, P6 a také parkovací dům P7 v Benešově. Všechna oficiální parkoviště otevírají už v 7 hodin ráno. Pokud jedete bez předplaceného parkování, nebojte, pořád budete mít kde zaparkovat. Na tradičních parkovištích P1, tedy velké louce, a P2 u zámku můžete zaplatit přímo na místě. Parkovné stojí 200 korun a platit se dá pouze hotově. Naopak novější parkoviště P4, P5 a P6 fungují jen pro návštěvníky s předem zakoupeným QR kódem. A pozor, jsou už vyprodané, takže bez rezervace vás tam nepustíme. Dobrou variantou může být také Benešov. Parkovací dům P7 je hned u autobusového terminálu a nádraží a navazuje na naši bezplatnou kyvadlovou dopravu. Ta začne jezdit od 9 hodin ráno a autobusy budou pendlovat z Benešova na Konopiště přibližně každých 10 minut. Výhodou navíc je, že pojedou po trase, která objede největší kolony. A ještě jedna důležitá rada, nespoléhejte jen na navigaci. Sledujte hlavně žluté dopravní značení a počítejte s tím, že kolem Benešova se mohou tvořit kolony. A pokud budete chtít sledovat aktuální situaci na tamních silnicích, máme pro vás během dne dopravní servis, a to 3x za hodinu. Více už řekne naše milá Kristýna Ševčíková.
3: Po celý zítřejší den vás budu doprovázet naším dopravním servisem, aby vaše cesta byla co nejrychlejší a nejpohodlnější na náš narozeninový koncert. Letos budete moci nově zaparkovat na několika parkovištích. Aktuální stav míst budeme hlídat pomocí dronů a motohlídky. Pokud nechcete zmeškat začátek koncertu, nespoléhejte na příjezd na poslední chvíli a určitě vyrazte s časovým předstihem. Dopravní servis startuje zítra v 8 hodin. Šťastnou a bezpečnou cestu vám přeje Kristýna Ševčíková.
2: Tyto informace samozřejmě dohledáte i na našem webu. Moc se na vás těšíme.
0: No jasně, těšíme se moc a tobě, Sáro, moc děkuju.
2: Taky děkuju a vidíme se všichni zítra.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi.
1: Nejvyšší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky.
4: Každý den v našem vysílání.
1: Fandíme hokej.
4: Mistrovství světa
1: na Rádiu Blaník.
5: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Tak děti, pojďte domů.
16: Ale my jsme doma tady.
17: A je nám tu dobře.
18: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
20: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
21: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
22: Pohodové České rádio.

0: Život jde dál, to je velká pravda. Olympici na Blaníku, taky čas nám utíká, už se blíží 15. hodina. Ale za chvilku to opět rozjedeme, další české písničky mám připravené a dáme si třeba tuhle takovou malou hymnu.
1: Mám boky jako skříň, co napad.
0: Mám boky jako skříň a Eva Farná, taky optimistka Olga Lounová. A dáme si i jednu vyloženě letní. Léto a Iveta Bartošová.
2: Léto, léto mý,
0: za 6 minut bude 15 hodin, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. No a po 15. hodině pořad Na cestách a další důležité informace ke Konopišti, včetně sobotního počasí.
3: Rádio Blaník.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
5: Rádio Blaník. Počasí.
6: Rádio Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačno s občasným deštěm. Postupně bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer nás čeká opět zvětšená oblačnost a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Na Karvinsku v Havířově ve Frýdecké ulici na úrovni čerpací stanice bourala 3 osobní auta a neprůjezdní je tam jeden jízdní pruh. Počítejte s omezením. Na trase ze Cetína na Velké Karlovice v Bařinách havarovala 2 osobní auta. S opatrností tam projedete jedním pruhem. A v Novém Jičíně v Nábřežní ulici se srazila také 2 osobní auta. Projíždějte velmi opatrně i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Ceny pohonných hmot konečně klesají. Dům seniorů prověřuje kriminálka. Víkend patří svátku dětí. Hezké páteční odpoledne vám přeje Renata Pechová. Cenový strop na pohonné hmoty na víkend klesne o 60 haléřů. Denně ho stanovuje stát a podle posledního nařízení se nafta po dlouhé době dostane pod 40 korun za litr. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 39,70, benzín za 42,60. Ve Lhotě u Kladna zasahovala kriminálka. Ve vážné situaci se ocitly desítky klientů soukromého zařízení Penzion u stromu. Podle svědectví rodin bývalých zaměstnanců i úřadů tu seniorům a zdravotně postiženým nebyla poskytovaná odpovídající péče. Případ policie vyšetřuje. Nebezpečné, nepříčetné lidi by mohl soud poslat předběžně do detence nebo ochranné léčby. A to ještě před definitivním rozhodnutím. Počítá s tím novela Ministerstva spravedlnosti. Předešlo by se tak tomu, že se daný člověk na svobodě dopustí dalších zločinů. Den dětí o víkendu připomenou stovky akcí po celém Česku. Program mají připravený města, obce, divadla nebo zoologické zahrady. Mezi nimi je i ta v Táboře. Co tu chystají, prozradí ředitel Evžen Korec.
13: Tuto sobotu v zoologické zahradě v Táboře poskytujeme vstup dětem pouze za 1 korunu, to znamená fakticky zdarma, jako malý dárek ke dni dětí. Bude se pořádat velké množství zajímavých akcí, rozšířená komentovaná krmení.
12: To první bude už v 11 dopoledne u Velblouda, na řadu pak přijde medvěd nebo surikata. Ivo, budou tě taky krmit.
0: Já bych se jim nevyplatila.
5: Iva Lecká
11: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, pokračujeme dál, 15. hodina to bude za 2 minuty a za chviličku pořad Na cestách, opět se vydáme k Bobřímu potoku a zakončíme tak to celotýdenní putování. No a podíváme se na počasí, tedy sobotní počasí, co nás na Konopišti čeká, a přidám další důležité informace pro všechny návštěvníky, abyste měli kompletní informace a byli na ten sobotní velký den Rádia Blaník připraveni. Tak startujeme a opět hezky česky s Evou Farnou.
8: Mám prosím

0: Everybody na Blaníku, 8 minut po 15. hodině. Přeju krásné páteční odpoledne, přátelé. Je den velkého juchu a zítra konopiště, no to je prostě paráda. No a teď si dáme další díl pořadu Na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes naposledy se vracím do přírodního ráje kolem Bobřího potoka, kde jsem vám představil cestu od Stvolínek přes Smrtku, kolem Dolanského a Milčanského rybníka a blížíme se do cíle do Zahrádek. Nejprve se u Holan podívejte na holandský rybník. O něm jsou zmínky od roku 1440, kdy vznikla u jeho výpusti tvrz Rybnov. Obývána byla do poloviny 16. století a dnes už jsou k vidění pouze zbytky zdiva na skále. Odbočka z trasy vede k romantické, osamělé skále nazývané Jiljov. Jejíž vrchol je přístupný vysekaným schodištěm a její okolí se kdysi dalo zatopit vodou. Protější, nově postavená kamenná zeď patří k oboře, ve které se ukrývá pod Žižkovým vrchem nepřístupný lovecký zámeček Vřísek. Cestou z Holan do Zahrádek si ale můžete udělat odbočku k romantické zřícenině Letohrádku. Jeho jméno není přesně známo, původně snad znělo Feilchenburg a nepřesný počeštěný název Jiljov mu mylně přiřadil známý historik a heraldik August Sedláček. Po tesaných schodech lze vystoupat na pozůstatky čtvercového objektu vytesaného do skály, které jsou upraveny na vyhlídku. Od roku 1965 je to chráněná kulturní památka. Do Zahrádek pak dojdete téměř 2-kilometrovou alejí, založenou v 17. století na popud Albrechta z Valdštejna a tvořenou dvěma sty lip. Vede k tamnímu zámku a můžete z ní odbočit do bývalé bažantnice, kde stojí hájovna, v níž se kdysi vyráběly rohože z rákosu rostoucího u okolních rybníků. Najít se tu dají i zbytky obvodového zdiva kruhového loveckého pavilonu. Zámek Zahrádky spolu s anglickým parkem patří již 10 let mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Čtyřkřídlá patrová budova s nárožními věžemi v roce 2003 vyhořela. Zůstaly pouze obvodové zdi. Náklady na rekonstrukci se odhadovaly na 600 milionů korun. Majitelem zámku je Univerzita Karlova a objekt není veřejnosti přístupný. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Backstreet Boys na Blaníku, krásné odpoledne, tak pojďme se podívat na to počasí. V sobotu slunné počasí tak trošku začne mizit. My jsme byli zvyklí poslední dny, že svítilo hodně sluníčko, že bylo hodně velké teplo. V sobotu se nám to zlomí, obloha bude oblačná až polojasná, ráno a dopoledne bude dokonce i zataženo, ale nelekejte se, sluníčko se ukáže, což si myslím, že na koncert je ideální. V severní polovině republiky se zpočátku dne můžou vyskytnout i přeháňky, které můžou odpoledne přejít i přes zbytek území. Můžou, ale nemusí. Meteorologové nevylučují ani ojedinělé bouřky. No a teploty 24 až 28 na severovýchodě kolem 22 stupňů Celsia. No, takhle mám pocit, že by to mohlo být. To vůbec nezní špatně. Pro jistotu si třeba pláštěnku přibalte, pokud vyrazíte na konopiště, kdyby náhodou sprchlo, ale já věřím, že to bude bájo den a že si to užijeme. No a za chvilku pro vás budu mít důležité informace právě k sobotnímu narozeninovému konopišti. Tak určitě ještě zůstaňte s námi.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.

0: A non-stop, no, Michal David bude hvězdou Konopiště, ve večerních hodinách si užijete jeho koncert. Určitě se moc těšíte.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Ano, všichni bezva lidi, hlavně tedy naše blanická rodina, se potkáme 30. května. Já jsem slíbila, že pro vás budu mít další důležité informace, tak pojďme k tomu. Moc vás prosíme, přijďte v dostatečném předstihu, víte to, je tam spousta lidí, nechceme, aby se tam tvořily velké fronty, takže přijďte dřív, prostě ať jste tam jako na pohodu. V našem vysílání budeme od rána připravovat speciální dopravní zpravodajství přímo z Konopiště a Sokolí, takže budete všechno vědět jako první. I letos bude přímo v areálu platit to, že nemusíte mít hotovost, nebo nepotřebujete hotovost, ale budete mít čipy NFC Tron. A pokud se chcete vyhnout frontám na Konopišti, navíc neplatit poplatek za první nabití, tak si prosím nabijte svoje náramky předem. Všechny instrukce najdete na našem webu radioblanik.cz a opravdu to není složité, zvládne to každý. Jídlo ani pití si nemusíte brát sebou, protože stánků s občerstvením bude na Konopišti dostatek. Jediné, s čím do areálu můžete, je půllitrová láhev vody. I tentokrát budeme celý den vysílat přímo z Konopiště, já mezi 13. a 15. s Pepou Černým. My se na to moc těšíme, že si to dáme takhle pěkně ve dvou. Takže i když nebudete na Konopišti, tak nás uslyšíte a budete všechno slyšet. Nepřijdete o ty nejdůležitější momenty. A ještě jedna informace, pokud budete potřebovat v osobním autě přespat, tak to bude možné jenom z soboty na neděli na parkovišti P1. Děkujeme za pochopení. Více už najdete na našem webu radioblaník.cz, kde máme přímo v horním menu sekci Konopiště 2026 a tam jsou veškeré informace, tak se na to před cestou mrkněte. No a my se na vás budeme moc těšit.
2: Koncert pro všechny bezva lidi
1: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
0: Takže zítra, přátelé, na Konopišti, uteklo to jako voda a zítra je to tady a pořádně si to užijem. A za chvilku Vlasta Suk a ten si to s vámi užije v následujícím čase. Tak se mějte, bájo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Das Welt Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
21: Kaufland.
22: Jsou tady.
21: Jsou tady.
23: Jo, jsou tady.
24: Jsou tady.
21: Řekni to všem.
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
21: Jsou ještě tady?
25: Jsou tady.
26: Co se tady děje?
27: Co se chystá?
28: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
29: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
28: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Tak tohle byl Petr Spálený z písní Je to trest, poslední písnička od kolegyně Ivy Lecké. Teď už je s vámi Vlasta Suk, přeju dobré odpoledne, krásné páteční, které si spolu užijeme, a to písničkami od Marie Rotrové. Měli jsme se potkat dřív za zemi. Taky vám pošlu do vašich uší Hanu Zagorovou, Věru Martinovou a spoustu dalších. Jsme Blaník, hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 16 hodin.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačná s občasným deštěm. Postupně bude srážek místy i oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer bude opět zvětšená oblačnost místy s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
4: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz
2: Blaník za volantem.
3: Na Zlínsku v Dolní Lhotě ve směru na Luhačovice se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz v místě nemhody zpomaluje, buďte tam opatrní. Na sjezdu z dálnice D1 na Václavovice na 349. kilometru směrem od Olomouce dejte pozor na kus pneumatiky na silnici. A na Karvinsku v Havířově ve Frýdecké ulici na úrovni čerpací stanice bourala 3 osobní auta. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh, počítejte s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Výrobce konzerv šidí zákazníky. Koupaliště otevírají své brány. Práce je pro vězně únikem ze stereotypu. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na trhu je další falšovaný výrobek. Potravinářská inspekce zjistila v Kauflandu v Českých Budějovicích konzervy vepřového masa na česneku, které na obalu deklarovaly 90% masa. Rozbory ale prokázaly jen 71%. Výrobce Volis českého Šenova tak dostane tučnou pokutu. Venkovní koupaliště zahajují sezónu. Například v Hradci Králové už zítra otevře své brány oblíbená Flošna. Kdy se tam můžeme vydat, prozradí mluvčí radnice Kateřina Malá.
8: Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin a s příchodem letních dnů se otevírací doba bude postupně prodlužovat. Co se týče novinek, tou nejvýraznější je výstavba nových toalet v blízkosti dětského bazénku. Objekt se nyní dokončuje, hotovo by mělo být přibližně v polovině příštího týdne.
7: A toalety začnou lidem sloužit od začátku července. Se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích pomáhají vězni. 70 odsouzených nosilo školní vybavení 2 týdny bez nároku na odměnu. Nápravné zařízení spolupracuje s krajem a podobných zakázek přibývá. Teď třeba budou malovat záchrannou službu ve Vysokém Mýtě nebo v domově sociálních služeb Slatěňany udržovat zeleň. Zítra se v Českých Budějovicích poběží oblíbený půlmaraton. Na jeho startu bude 5 000 lidí a mezi nimi i fotbalová legenda a Jihočech Karel Poborský. Někdejší záložník Slavie Praha či Manchester United se dnes věnuje běhání naplno. Ne kvůli rekordům, ale jen tak pro zábavu a dobrou kondici. Tolik zprávy, teď je v kondici Vlasta, no užijte si vysílání.
0: Ano, ano, je to tak. Krátce před 16. hodinou vás všechny zdravím.
2: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
0: Před námi víkend, bude krásný. My se už těšíme na oslavu blanických narozenin na Konopišti, kde budeme skutečně slavit 27. narozeniny už zítra. Takže pokud dorazíte za námi, bude to velká paráda. Ale možná, že plánujete něco jiného, nějakou pěknou jinou akci. Těch se ostatně o víkendu děje opravdu nespočet. Tak máte nějaký tip pro ostatní posluchače? Co se kde děje? Klidně mi napište SMS-kou na 603 118 118, tak abyste chtěli pozvat, popřípadě můžete zavolat na 800 909 a po 16:30 si některé ty vaše příspěvky dáme do vysílání. No a k tomu hezky česky, teď Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, a za chvíli i Hana Zagorová. Tak ještě jednou dobrý den.
9: Nejsme lásky.

0: do Pohory tady na Blaníku, Kiss. 11 minut po 16. hodině, to je aktuální čas. Všechny vás zdravím, přeji pohodový pátek, ať už nás posloucháte kdekoliv, jestli za volantem, tak hlavně opatrně. Ve středu jsme na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Pepovou parťačkou byla totiž ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končítíková. A padla také otázka, co je to ten baťovský odkaz.
1: Ten baťovský odkaz, hele, je úplně pro kohokoliv, protože jestli byl Baťa v něčem opravdu dobrý, tak uměl definovat povahu československého člověka. A ten jeho odkaz je vytvoření systému, který pomáhá toho člověka rozvíjet. Jenomže když se řekne Baťa rozvíjet, tak většina lidí jako čeká drill a ono vás to spíš učí být hrdý sám na sebe, najít, co vás baví, naučit se pracovat s tou energií, když je člověk unavený, vytvářet vztahy, mít zážitky a hlavně vás to naučilo být pro svět atraktivní. Když se dneska řekne atraktivní, tak většina lidí čeká, že jako musíte vypadat dobře fyzicky. No a ten Baťa říká, hele, ono úplně jako ne. Ono být baťovsky atraktivní znamená, že ty lidi se vedle vás cítí dobře a že ten život prostě šlape, že máte koníčky, zážitky a tím je člověk atraktivní. Ty baťoviny, jak já tomu říkám, vyloženě zjednodušeně uměly člověka rozhýbat.
0: Celé povídání už teď najdete na našem webu. Mimochodem, v rámci výročí 150 let od narození Tomáše Bati cestuje po republice i speciální modul s odkazem právě na Tomáše Baťu, který jsem nedávno navštívil co by vlanický krajánek ve Zlíně. A ještě začátkem července zajedu do Strážnice, kde si právě s paní ředitelkou budu povídat. A i tuhle reportáž najdete potom v sekci krajánek na webu radioblanik.cz. Tak se tam podívejte, najdete tam všechny a včetně toho povídání ze Zlína z baťovského modulu. Teď už zase hezky česky, Věra Martinová a Hana Zagorová. Na věky zůstane pouze čas. Radio Blanik.

0: Mr. Big Wild World na Blaníku 8 minut před půl pátou. Je pátek 29. května a připomínám, že dneska je taky Noc kostelů. Stovky z nich nabízí zajímavé programy a prohlídky. Ostatně na Noc kostelů nás zve pan starosta František Vojtěch z obce Kokašice, který nám psal SMS-ku s pozvánkou. Hezké páteční odpoledne. Zveme všechny na Noc kostelů 2026 na Krasíkově. Program naleznete na facebookových stránkách obce Kokašice. Tak děkujeme za hezký tip na dnešní večer a pokud taky víte o nějaké pěkné akci během víkendu, klidně mi to napište SMS-kou, jak už jsem říkal, za pár minut si některé ty textovky dáme do vysílání. 603 118 118. No a z písniček Slunce dál svítí, naše nejnovější hymna a taky Lucie Bílá Desatero. Už za okamžik.
1: Koncertů je mnoho. Konopiště jenom jedno. Už tuto sobotu to vypukne. Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky. Celý den budeme vysílat přímo z místa. Živě z Konopiště. 30. května na Blaníku.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
8: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.

0: Slunce dál svítí a další krásná písnička, to je ta naše, ano, nejnovější blanická hymna, ve které si například zaspívali Tomáš Klus, Igor Tymko z No Name, Olga Lounová, Petr Kolář a mnozí další. Tak doufám, že vás potěšila. Páteční odpoledne je tady, víkend klepe na dveře a s ním hromada zajímavých akcí. Psali jste mi SMSky a tipy pro ostatní posluchače, tak pojďme na ně. Máme tady pozvánku na hrad Wildstein v Karlovarském kraji. Napsala posluchačka Petra, která zve na zítřejší vinou stezku, která vás provede nejenom středověkým hradem Wildstein, ale i krásným okolím. Začátek v 11 hodin, jak píše. Dobrý den, měla bych tip na super akci v Doxech u Máchova jezera v kempu Klůček, kde se koná tuningový sraz škodovek. Akce je vhodná i pro rodiče s dětmi. Jsou k vidění jak nové, tak i staré auta, plno stánků a krásná procházka kempem až k jezeru. Hezký den, Dana. Tak Danuško, děkujeme. Do Jihočeského kraje nás zve posluchač Jarda, který míří na zámek Blatná, přesněji na nádvoří, kde nás čeká májový víkend. Těšit se můžete na vynikající gastronomii a originální produkty od rybích specialit přes sladkosti, k tomu výstava lega a prohlídky zámku. Taky děkujeme. Míra posílá pozvánku do Ústeckého kraje na vodnický dětský den v Hrušovanech, který se uskuteční zítra ve 14 hodin. Na své si přijdou všichni, bude tu vodnická stezka, různé stanoviště a atrakce pro děti a tak dále a tak dále. A ještě třeba tahle SMSka máme tu od posluchačky Moniky, která tímto zve do východních Čech, do Borové u Náchoda na tradiční pochod Borovská 50. K dispozici je několik tras 5, 15, 25 a 50 kilometrů, cyklotrasy 25 a 50 kilometrů a pro děti je připraven pohádkový les. Borovská 50. se koná zítra, pohádkový les startuje mezi 8 a 11 hodinou, ostatní trasy od 6 do 11 hodin. Tak si ten víkend pěkně užijte, díky moc za to, že jste napsali, že jste inspirovali ostatní posluchače a já vám za odměnu budu zase pohodově hrát. Za chvíli nabídnu Abu a zaspívá i Lucie Vondráčková. Za 2 minuty bude 3:15.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Ludka Bílá.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
1: Každé všední ráno, krátce po sedmé. Petr platí vaše účty.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady. Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
16: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.

0: Nádherná pohádková písnička pro vás, Lucie Vondráčková. A láska na 100 let. Přiblížila se 17. hodina, další čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis, no a pak písničky od Jakuba Smolíka. Blázen žárlí. Taky nám zaspívá Anaka. A nebo Helena Vondráčková, Jiří Korn. A já půjdu tam a ty tam. Jsme Blaník, hrajeme hezky česky. Za 4 minuty už bude 5 hodin odpoledne.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou oblačno s občasným deštěm. Postupně bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer nás čeká opět zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě jsou dopravní informace.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na příjezdu do Uherského Ostrohu směrem z Uherského Hradiště se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se tam kyvadlově. Na dálnici D46 na 14. kilometru směrem od Vyškova na Olomouc havarovalo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz, dejte pozor. A na Zlínsku v Dolní Lhotě ve směru na Luhačovice se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz v místě nehody zpomaluje, buďte tam opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Český energetický trh je v dobré kondici. Denně hoří na silnicích 6 aut. Noc kostelů otevírá nepřístupné objekty. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak ohrožená není, zjistil energetický regulační úřad. Podle něj je nyní trh stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Loni řešili hasiči skoro 2500 požárů vozidel. Od začátku roku už zaznamenali 800 případů. V průměru tak každý den vzplane 6 dopravních prostředků. Co je nejčastější příčinou, prozradí mluvčí hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná.
11: Nejčastější příčinou je technická závada, to znamená třeba vady materiálů, opotřebení, tření nebo přehrátí, může za téměř 80% všech takových požárů. Dalšími důvody jsou potom úmysly, následky dopravních nehod nebo nedbalost.
10: Prevencí je pravidelná kontrola technického stavu vozidla. Státní podnik Povodí Labe těží nánosy z vypuštěné labské přehrady pod Špindlerovým mlýnem v Krkonoších. Práce potrvají do konce září. Podnik odhaduje, že odtěží 33 tisíc metrů krychlových, které se do přehrady dostaly hlavně při povodních v září 2024. Do noci kostelů je přihlášených 1900 objektů. Bohatý program začíná dnes většinou mezi 17. a 18. hodinou a potrvá do noci. Smyslem je otevřít dveře chrámů, kaplí a modliteben veřejnosti a nabídnout nezávazné setkání s křesťanstvím. Jaký svatostánek je přístupný u vás, najdete na webu nockostelů.cz. Tolik zprávy, teď předávám slovo Vlastovi.
0: A se 17. hodinou vás všechny zdravím.
2: Vlasta Suk
9: na rádiu Blaník.
0: Když se řekne, to se byl tenkrát ještě na houbách, tak asi všichni víte, co to znamená, ale kde se tohle rčení vzalo a další zajímavosti o něm? No, to zjišťovala naša Samira a za okamžik nám to prozradí. Do té doby Adam Julica, Ema Drobná, naše hriechy a teď divoký byl síť.

0: Adam Ďurica, taky Emma Drobná a naše hriechy. Další pohodovka při pátečním odpoledni na Blaníku 10 minut po 17. hodině.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Říká se toho opravdu spousta, třeba jo, to jsem byl tehdy ještě na houbách. Tak a právě na tohle téma se dnes zaměří naše Samira. Samiro?
3: Když o někom řekneme, že v té době byl ještě na houbách, znamená to, že tenkrát nebyl ještě na světě. Podle jazykovědců to může souviset se starým zvykem, kdy mladí lidé chodili na jaře na houby. Jenomže nešlo úplně jen o to houbaření. Byla to spíš záminka, jak trávit čas spolu, sami a zmizet někam do lesa. Vzhledem k tomu, že dnes jsou lesy plné fotopastí od myslivců, bych to úplně nedoporučovala. No, takže být na houbách mohlo obrazně znamenat být ještě někde před narozením i otěhotněním. Ještě ne mezi lidmi. Existuje ale ještě druhý výklad. Když se malé děti ptali, odkud se vzali, rodiče jim často říkávali, že je našli právě na houbách, v lese nebo třeba u vody. Taková stará verze čápa nebo vrány. A právě na čápa a vránu se podíváme příště.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: No, teď už další pohodové písničky. Jedna z filmu Pretty Woman, právě teďka byla Roxette i Must Have Been Love. No a pak další hezké české. Anaka nebo Helena Vondráčková a Jiří Korn. Já půjdu tam a ty tam. Tak si to užívejte, krásné páteční odpoledne vám si. Jsme Blaník a hrajeme pohodové písničky.

0: Další hezká česká pro vás, Anaka a Láska. Na Blaníku za 8 minut už bude 17:30 a před námi taky mistrovství světa. Tady je kolegyně Renata Pechová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Přeji vám hezké odpoledne. Češi do boje o medaile nezasáhnou, stejně jako loni neprošli přes čtvrtfinále. Včera po nepřesvědčivém výkonu podlehli Finsku 1-4. České hokejové nadšení tak utichlo. Proč se nám nedařilo, okomentuje bývalý československý hokejový útočník a hokejový televizní expert Pavel Richter.
3: Hráli jsme nahoru a dolů, no. Při světové špičky jsme porazili jenom Slováky a Švédy. No a to bylo málo, no. Některé ty výkony nebyly dobrý a hlavně v tom zápase s Finama individuální chyby některých hráčů byly katastrofální a těch rychlých protiútloků jsme dostávali branky.
2: Ale tohle je všechno minulost a fanoušky čekají ještě skvělé zápasy. Zítra je semifinále 4 nejlepších týmů. Odpoledne nastoupí Švýcarsko-Norsko, večer Kanada-Finsko. Největším překvapením je úspěch Norů, kteří se historicky poprvé probojovali do semifinále a teď už chtějí i medaily. Tolik hokejový speciál, teď si budeme zase hrát.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: No a jak už Anča říkala, budeme si hrát za chvíli hezky česky od Terezy Kandlové Diamanty a taky nám zaspívá Jakub Smolík.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
14: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.

0: Jen blázen žárlí, krásná písnička Jakuba Smolíka. Já si troufám říct, že tuhle uslyšíme i zítra na Konopišti, kde oslavíme 27. narozeniny. Bude to velké a pokud s námi nemůžete být, tak samozřejmě vám to budeme přenášet prostřednictvím vysílání přímo z Přírodního divadla. Ale teď informace pro vás, kteří pojedete.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Ano, den D se přiblížil, už zítra to všechno vypukne. Areál

0: Přírodního divadla otevřeme už v 9 hodin dopoledne a samotný amfiteátr v 10. No a ten úžasný koncert odstartuje v pravé poledne. Ideální je, když dorazíte v předstihu kvůli kolonám, ale každopádně, když budete cestou poslouchat naše vysílání, tak neprohloupíte, protože už od rána budeme vysílat speciální dopravní zpravodajství přímo z Konopiště, takže všechno se dozvíte úplně dopodrobná, jak to vypadá na těch příjezdových trasách a parkovištích a tak dále. K zaparkování můžete využívat veřejných velkokapacitních parkovišť v okolí Konopiště, která se otevírají v den koncertu, a to v sobotu v 7 hodin ráno. Přehled i mapku parkování, stejně jako všechny pokyny, najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Od 9 hodin pak bude z Benešovského autobusového nádraží jezdit posílená bezplatná kyvadlová doprava na Konopiště a zpátky. To je pro vás, kteří se vypravíte vláčkem. Zároveň ještě připomínáme, že parkování pro karavany a obytné vozy letos není na našich vyhrazených parkovištích na Konopišti možné, ale společně s Benešovem se nám podařilo zajistit několik parkovacích ploch právě ve městě Benešov. Podrobnosti o nich najdete taky na našem webu v sekci Konopiště 2026 na adrese radioblaník.cz. Tak ať se vám to líbí, pevné nervy hned po ránu a dorazte a bude to veliká paráda.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
0: Tak a za chvíli další z našich blanických jmen, 21 českých zpěváků, blanické přání. A do té 18. si dáme ještě Ivetu Bartošovou.
2: A jsme v půlce.
1: Už po šesté v roce 2026 vám budeme hrát pouze hezky česky.
2: A ráno nám navíc živě zaspívá jedna z hvězd Konopiště.
1: Petr Kolář.
2: Už v pondělí 1. června.
1: Pouze a jen hezky česky.
2: Na Rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicha.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem.
10: Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Blaníkem si žijete váš sen už skoro 27 let. Tak, 21 českých zpěváků, Blanické přání za námi. No a před námi česká desítka s kolegou Petrem Slívou, opět žebříček 10 nejhranějších písniček ve všech rádích po republice. Tak jaké bodují Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík? Všechno je v pořádku, tak to je píseň, která se do české desítky dostala od kapely Opět za Radeček. No a schválně. Obhájí Eva Farná s Mirájem a písní Vzpomeneš si prvenství. To se rozvíte už za malou chvíli. Na Blaníku hrajeme hezky česky a za 5 minut už bude 18 hodin. Radio Blaník.
1: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
3: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno s občasným deštěm. Postupně bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer nás čeká opět většiná oblačnost, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů. Na horách to bude okolo 15. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
4: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Na sjezdu z dálnice D55 na Nedakunice na 56. kilometru směrem od Otrokovic se srazila 2 osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. Na příjezdu do Uherského Ostrohu směrem z Uherského Hradiště havarovala 2 osobní auta. Na místě policie projíždí se tam kyvadlově. A na dálnici D46 na 14. kilometru směrem od Vyškova na Olomouc bouralo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz, dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Ceny pohonných hmot klesají. Podvodníci cílí na prodeje vstupenek. Spalovnu odpadu v Hůrce nechtějí. Hezký páteční podvečer vám přeje Renata Pechová. Cenový strop na pohonné hmoty na víkend klesne o 60 haléřů. Denně ho stanovuje stát a podle posledního nařízení se nafta po dlouhé době dostane pod 40 korun. Čerpací stanice jí budou moci prodávat maximálně za 39,70, benzín za 42,60. V Česku začíná festivalová sezóna s rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá i podvodu se vstupenkami. Jak nenaletět, prozradí Tereza Genzerko vás té testu.
7: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
6: Prodané vstupenky totiž mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu za barákem nechceme, hlásí obce na Českobudějovicku. Vyrůst má v Hůrce u Temelína. Nyní proti záměru vystupuje společně 17 měst a obcí a přidávají se i další. Temelín navíc chystá na podzim referendum. Třikrát a dost. Zabavením auta skončily na Hodonínsku tahanice policie s neukázněným řidičem. Za jízdu pod vlivem drog mu nejprve zajistili řidičský průkaz, jenže muže za pár dní chytli při řízení pod vlivem drog znovu a pak zase. Hrozí mu pokuta 75 tisíc a zákaz řízení na 3 roky. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer, teď vás čeká 10 nejhranějších českých písniček.
2: Česká desítka.
5: Česká desítka.
2: Česká desítka.
5: Na rádiu Blaník.
8: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jako každý týden touto dobou přicházím s nabídkou kvalitně strávené hodiny u českých písniček, které v uplynulém týdnu byly z éteru slyšet nejčastěji, což je konec konců jediné měřítko úspěšnosti písničky v rádiovém éteru. Změřila nám to opět Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde se týden co týden scházejí playlisty ze všech rádií v republice. Obvykle Českou desítku zahajují odpadlíky. Tak tentokrát se není vlastně s kým loučit, protože za poslední týden z České desítky nikdo nevypadnul, ale proházely se nám pozice. Tu změnila třeba novinka Marka Ztraceného s názvem Modlitba za pátek, která do České desítky vstoupila v minulém týdnu. Do té desítky nejhranějších českých písniček vstoupila na 9. místě, v tom druhém týdnu v České desítce je z toho místo 10. A kdybyste Marka hledali, našli byste jej teď ve Švýcarsku, na hokeji a taky na horských túrách, kde sbírá asi inspiraci na svůj srpnový koncert na Pražské Letné. Tak tady je to 10. místo, Marek Ztracený a Modlitba za pátek.
9: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 10.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: 111. týden v České desítce Pro plamen od Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis. Písnička, která zazněla také na loňském Blanickém konopišti, kde Kateřina s kapelou vystoupila. Kdybyste letos v létě Kateřinu Marie Tichou hledali, tak se podívejte kolem sebe, protože dost možná se bude nacházet někde blízko vás. Protože Kateřina bude prakticky celé léto na cestách po celé republice. Od koncertu ke koncertu, od festivalu k festivalu. To taková Tereza Mašková si teď po úspěšném koncertu v hale O2 Univerzum užívá dny klidu a romantiky v Paříži, aby byla fit na své podzimní koncerty. A v české desítce je na 8. místě její písnička Hořkosladký valčík. Je to stejné umístění jako před týdnem a 19. týden v české desítce.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Dáme. Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Když jsem říkal, že se letos v létě Kateřina Marie Tichá téměř nezastaví, tak podobně to mají i Miraj, kteří se v létě taky moc nezastaví. Jenom si jejich frontman Miraj Navrátil bude muset odskakovat k rodině, aby jako novopečený táta nepromeškal první týdny svého syna Jonatána. Takže gratulujeme. A písnička Drahokamy od Miraj je v české desítce 27. týden a momentálně z toho 7. místo. A my si dáme první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A tady se přesuneme do roku 2005. Aneta Langerová, první vítězka soutěže Česko hledá superstar, vydala své první album a na něm byla i písnička, kterou pro ní napsal Michal Hrůza a jmenuje se Voda živá. Sama Aneta v jednom rozhovoru řekla, že většinu svých písní během let aranžersky mění, ale právě Voda živá zůstala téměř beze změn. Aby ne, když to v tom roce 2005 byla 12 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Takže Aneta Langerová a Voda živá.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Pohled.

0: To byl dnešní první pohled zpátky. Zavedl nás do roku 2005, kdy touto dobou byla nejhranější českou písničkou v éteru ta, která právě dozněla. Voda živá od tehdy novopečené české superstar Anety Langerové a vydrželo jí to 12 týdnů. A za chvíli zase zpátky do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
3: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
3: Když fandění, tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
7: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shop roku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Už jsme si probrali 10. až 7. místo a jeden pohled zpátky, tak teď skočíme rovnou na místo 6. Tam je písnička, která v minulé české desítce zaujala 3. pozici, ale vzhledem k tomu, že je v žebříčku slušných 1,70 týdnu, tak není proč smutnit. Navíc, když má její interpret před sebou léto plné koncertu. Nebo co koncertu? Přímo Jelenfestu. Ta písnička se jmenuje Všude zdejší a o Jelenfestech jsem si tento týden povídal s frontmanem skupiny Jelen Jindrou Polákem.
1: My vlastně jsme to naplánovali tak, aby jsme během 20 zastávek projeli opravdu celou Českou republiku, všechny regiony, protože jsme si říkali, že vlastně už nám chybí za tu půlroční pauzu to setkávání s fanouškama a to hraní samozřejmě. A taky jsme se trošku rozhodli, že vlastně bychom mohli přivést trošku té naší podzimní O2 arény lidem, kteří se tam nedostali. Takže to je takový náš plán na tohle léto.
2: No, co všechno bude v rámci Jelenfestu? Budete tam jenom vy nebo máte hosty?
1: Máme i hosty, vlastně celý je to plánovaný jako taková rodinná akce. Hodně jsme cílili i na děti, protože těch je mezi našimi fanouškama opravdu velký početní zastoupení. Tak jsme si říkali, že chceme udělat něco, kde opravdu by se na ty děti dostalo a bylo by to zároveň samozřejmě pro celou rodinu. Takže v rámci těch Jelenfestů bude i úplně samostatný koncert hned ze začátku odpoledne pro děti, náš Jelení, kde my vlastně zahrajeme kromě našich písniček i dětský písničky, takový ty obecně známý, a budeme se snažit o to ty děti hodně zapojit hudebně, zpěvem i vlastně v rámci nějakých soutěží. Potom tam bude pravidelně recital Adély Orlové, což je zpěvačka, která teď s náma už 5. sezonu vlastně vystupuje. Minulý týden jí vyšel první solový album, tak tam předvede v akustické podobě svoje písničky z tohohle alba. Na každý zastávce bude jeden hudební host, který tam bude mít svůj koncert, těch bude spousta, budou se střídat, na různých zastávkách budou různí hosti a vlastně celý to zakončíme naší velkou jelení show, kde to bude právě takový to, taková ta ochutnávka z té O2 arény a z toho velkého hraní akorát pod širým nebem.
0: Tak Jeleni se těší na Jelenfesty a vy se těšte na to 6. místo české desítky. Tady je Jelen a Všude zdejší.
3: Česká desítka na rádiu Blaník, místo 6.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: 4 týdny je v České desítce tahle písnička od ústeckých UDG s názvem Odlétáš. Je to vlastně za tu dobu, co skupina v Ústí nad Labem vznikla, což bylo v roce 1998, první jejich písnička, která se v éteru dostala tak vysoko. Letos prošli poměrně velkou personální proměnou, více se zkomercionalizovali, ale o tom už v České desítce byla řeč. V každém případě to asi nese ovoce. Takže UDG a Odlétáš na 5. místě. Na bramborové příčce je tentokrát puberťák Xindla X. Tomuhle puberťákovi letos bude 47, takže se právě dá mluvit o zastydlé pubertě. To je něco, co trápí spoustu z nás, mužů, klidně až do konce života. Ondra Ládek bude své narozeniny slavit v srpnu na oblíbeném místě v pražských Riegerových sadech a už odtajnil, kdo mu bude dělat předkapelu. Bude to písničkář Láska. A teď bez lásky s velkým L, ale s láskou s malým L, puberťák a Xindl X.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To bylo dnešní čtvrté místo české desítky Xindle X a jeho Puberťák a my se vrhneme na dnešní druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Pánu Bohu do oken, to je písnička Tomáše Kluse, která vyšla na jeho třetím albu. To album se jmenovalo Racek a záhy se z písničky stal obrovský hit. Tomáš tehdy za album obdržel platinovou desku a stalo se nejprodávanějším albem let 2011 a 2012. A ta samotná písnička Pánu Bohu do oken byla touhle dobou v roce 2012 nejhranější českou písničkou v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.
2: Nic,

0: desítka na rádiu Vlak.
1: Tomáš Klus a Pánu Bohu do oken v roce 2012 touto dobou jeden týden nejhranější česká písnička v éteru. Tak to byl druhý pohled zpátky a teď už hurá k medailovým pozicím. Tu třetí medailovou pozici, bronzové místo, dneska zaujala písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček. Skupiny, která sbírá v poslední době jeden úspěch za druhým. A do toho se Tomáš Polák ještě chystá na podzim do Stardance. Tak držíme palce, protože to je velká řehole. Na tom se shodují všichni, kdo ve Stardance někdy tančili. Ale tady je to třetí místo, Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: druhá příčka české desítky a skokan týdne, protože Činasky to s písničkou Selhání vzali z 10. místa, které zaujali před týdnem rovnou na druhou pozici. Slušný skok, za který by se nemusel stydět ani Jiří Raška. Pohádku o Raškovi všichni známe, tohle byla pohádka o Činasky. Tady jenom teda přehřeju polívčičku, protože Michal Malátný byl s Honzou Steinsdorfem hostem květnového kytarového rána, kde se živě hrálo. S Michalem a Honzou jsme si povídali a videozáznam najdete na našich stránkách a YouTube kanálu. A tohle už je rekapitulace aktuální české desítky před prvním místem. Na 10. příčce dnes Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek. Devátou příčku zaujala Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis a písničkou Plamen. A na 8. místě je stejně jako před týdnem Hořkosladký valčík Terezy Maškové. Sedmou nejhranější českou písničkou v éteru jsou Drahokamy od Miraj. A všude zdejší od Jelenů je tentokrát 6. Páté místo, skupina UDG a Odlétáš. A puberták Syndla X se tento týden musí spokojit Bramborou. Bronz bere skupina Opět a Radeček a jejich písnička Všechno je v pořádku. A skokanem týdne z 10. na 2. místo se stává písnička Selhání od Činasky. A jdeme na to první místo.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Eva Farná se už těší na svůj trojkoncert v pražském Edenu v půlce června. Miraj se na koncert na stejném místě těší příští rok, ale oba společně letos naspívali písničku s názvem Vzpomeneš si, což byl pěkně vypočítaný moment, protože bylo jasné, že tohle spojení bude mít úspěch a nesekli se. Sedmý týden je to nejhranější česká písnička v českých, moravských a slezských rádiích.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Sedmý týden je na vrcholu české desítky tahle písnička, duet Evy Farné a Mira je s názvem Vzpomeneš si. Vlastně od té doby, co vstoupila do české desítky, tak je z toho pokaždé první místo. Tak uvidíme, jestli to tak bude i po osmé, nebo vlastně uslyšíme, abych byl přesný. A uslyšíme to zase za týden v premiéře české desítky v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Z té dnešní české desítky je to vše. Přehráli jsme si všech 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Děkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tato česká desítka čerpala. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Tady tedy Alvano, Robina Power, Felicita, krátce před 19. hodinou po české desítce vás opět zdraví a pohodový. Teď už páteční večer přeje Vlasta Suk, za okamžik rozjedeme dnešní písničky na vaše písemná přání, mezi nimi třeba Karel Gott a Čas růží. Taky si přejete bratry Nedvědy.
1: Tak všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak.
0: A nebo Arakain Dimitri, Žít svůj sen. Jo, tak budeme pokračovat. Na Blaníku hrajeme na psání a hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra nás čeká většinou zataženo až oblačno, na severu a severovýchodě místy déšť nebo přehánky. Během dne i polojasno, co se teplot týče, od 24 do 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22. V noci a po ránu klesnou na 15 až 11, v údolích i na 8 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, 19 hodin přesně právě teď a rozjíždíme dnešní písničky na vaše písemná přání datem 29. května. Dnes to bude minimálně do 22 hodin, jak jsem koukal, takže buďte trpěliví, pokud jste si napsali, určitě ta vaše písnička zazní. Ale podotýkám, že je potřeba si psát v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz i do dalších dnů. A ještě jedna důležitá informace, zítra písničky na přání vysílat nebudeme, protože na Konopišti celý den až do večerní hodin do 23 slavíme na Konopišti 27. narozeniny, takže budeme zprostředkovávat tu atmosféru, tudíž písničky na psání zítra nebudou. Tak dnes ale jsou a máme tady na úvod Michala Tučného, milá maminko, babičko a prababičko, Zdeničko, k tvým krásným 90. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, pohodu a spoustu radosti z každého dne. Děkujeme ti za vše, co si pro nás za ta léta udělala, za tvou laskavost, péči a lásku, kterou si rozdávala. Ať tě i nadále provází úsměv, dobrá nálada a lidé, které máš ráda. Přejeme ti ještě mnoho radostí a společných setkání. Máme tě moc rádi, s láskou tvoje Jára, Michalka, Petruška, Lolinka, Vojtíšek a Mareček. Tak my se pochopitelně taky připojujeme a k těm krásným 90. nám posíláme báječnou ženskou. Tady je.

0: Hezky česky a zvesela jsme odstartovali dnešní písničky na psání s Michalem Tučným. A tohle byla Báječná ženská.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Ano, večer co večer hrajeme na přání s výjimkou zítřka, kdy slavíme narozeniny na Konopišti. Ale dneska tu máme opravdu velkou spoustu přáníček, tak pojďme na ně. Máme tu požadavek, abychom zahráli tuhle písničku jako poděkování zdravotní sestřičce z kožního oddělení z polikliniky Prosek za práci, kterou odvádí každý den. I přesto, že jsou na ní lidi zlí, tak dokáže být milá a empatická. Nemá to lehké, tak alespoň touto písní chci poděkovat za tu práci, kterou dělá Jiří. Tak jo, tak jste hodný, že myslíte i na zdravotní sestřičku. A tady už je písnička na přání.
1: Rádio Blaník.

Tak jsme se trošku uklidnili, zpomalili jsme 10 minut po 19. hodině. No a teď zase zrychlíme s Karlem Gottem. Před námi písnička na přání Čas růží. Zahrajte prosím naší milé spolužačce a kamarádce Alence z Chomutova k narození nám. Alenko, přijmi od naší nejlepší party z 9D srdečné blahopřání k tvým dnešním narozeninám. Myslíme na tebe, přejeme ti brzké uzdravení a těšíme se na naše další úžasné setkání. Všechno nejlepší, máme tě moc rádi.

Karel Gott nám zpíval Čas růží. Posloucháte Blaník, hrajeme na psání stále i teď, krátce před 7:45. Máme tady požadavek o kabáty. 60 na krku, žádný důvod k žalu. Františku, k tvému životnímu jubileu, členové našeho zahrádkářského spolku ti přejí pevné zdraví, hodně životního elánu a mnoho osobních úspěchů, království naše Chomutov. Tak jdeme na Burlaky na Volze. Rádio

Skupina Kabát a Vorlaci na volze. Jedeme dál na vaše přání, teď Michal David a pár přátel stačí mít. Pavle, všechno nejlepší k 70. narozeninám ti přeji. Hlavně zdraví Míškovi, Štípkovi, Vítě, Voštinkovi, Ohledovi a ostatní. Buď stále takový kamarád, jaký jsi. Tak jo, tak Pavlovi taky přejeme všechno nejlepší a posíláme tedy pár přátel.

0: Michal David zpíval pár přátel, stačí mít. A vy posloucháte písničky na přání na Blaníku. Chtěli bychom nechat zahrát našemu švagrovi Toníkovi Novákovi z Kadaně k dnešním 78. narozeninám a popřát mu hlavně hodně zdraví do dalších let. Pavel a Marie z Kosovy hory. A vybírají bratry Nedvědy, kteří taky popřejí všechno nejlepší. Stejně jako my z Rádia Blaník. Tak tady je písnička.
1: Rádio Blaník.

0: písničkou. Všechno nejlepší nás potěšili na dvě dny na vaše přání a za chvíli na Blaníku. Například Petra Janů, ale taky Miráj a nebo Holky. Tak poslouchejte dál a užívejte páteční večer plný pohody. Tady na Blaníku za 6 minut bude 7:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: na Rádiu Blaník.
1: Ano, hrajeme na vaše přání. Je teď minutu před půl osmou a zdravý a pohodový páteční večer přeje Vlasta Suk. A pokračujeme s písní Od holek. Milí Blaníku, prosím o zahrání písničky pro naši nejúžasnější maminku, manželku, babičku a kamarádku Květušku Kacafírkovou k jejím dnešním krásným narozeninám. Jsi nejlepší ženská na světě s obrovským srdíčkem na pravém místě. I když ti to neříkáme každý den, tak v srdci to cítíme. Mamčo, moc tě milujeme a do dalších let přejeme jen to nejlepší. Užij si dnešní den, je přeci jen tvůj. Pusu posílá celá rodina, ty víš, kdo nejvíc. Paca pusu, tvá Ivča.

Teď rozněly holky, písnička pro mámu za námi, před námi Miraj a Oči. Tuhle píseň posíláme do Javorníka u Trhového Štěpánova pro Monču Vlasákovou, která oslavila v minulém týdnu narozeniny a taky svátek. Milá Mončo, ať tě život pořád baví, ať máš kolem sebe lidi, se kterými je ti dobře a každý nový den přinese tisíc radostí, klidu a splněných přání. Všechno nejlepší přejí rodiče, ségra Lucka s Lukášem, Natálka, Adam, babičky a všichni, kteří tě zítra přijdou přát. Tak písnička je tady pro vás. Všechno nejlepší i od nás.

0: zas a zas.
1: Tolik tedy Mirály na vaše přání. Písnička Oči 8 minut po půl osmé. A my pokračujeme dál. Zahrajte prosím písničku novomanželům Jiruškovým, kteří včera vstoupili do svátosti manželství v kostele svatého Vavřince v Brně. Chceme Verunce a Jirkovi přát, ať láska je nepřestává hřát, ať pořád jsou humorní a veselí, jak zná je celé okolí, ať starosti příjemné jim přibývají a ty velké, ať se vyhýbají, ať jeden na druhého se může spolehnout a nikdo jiný s tím nesmí hnout, ať rodní život dobře zvládají a nikdy nezapomenou, že Verunka má Jirku a Jirka jí. Písničku posílají maminka Anička s Vaškem. Tak my samozřejmě gratulujeme, mějte se rádi a teď si užijte písničku Petr Janů.
2: Rádio Blaník. Písnička.

0: Zpěvačka Petra Janů zpívala Už nejsem volná. Za 2 minuty bude před 7:45. Za chvíli třeba vydělá vrá. Holky z Gimplu. Ano, tohle jsou Holky z Gimplu. Chvíli pláč a chvíli smích. A ještě před ním třeba Arakain a Dimitri. Žít svůj sen.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
0: No a dál na vaše přání písnička Žít svůj sen od Arakainu a Dimitri. S tímto požadavkem 1. června oslaví 60 let Marek Hůlka z Mladé Boleslavy. Nemyslí dnes na svůj věk, ještě by se vážně lek. Myslí na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš. To vše ti k tvým 60 nám přejí kamarádi Karel, Máca a Tereska. A Blaník.

Rakhine, taky Dimitri, Žít svůj sen na vaše přání. Teď teda Zamašková, Marek Lambora a náš příběh. Moje milovaná Méďo, přeji ti štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože jí je málo a kterou ti umím dát jen já. Všechno nejlepší k narozeninám přeje tvůj Luminky Princo.

0: sílu.
1: Tereza Mašková, taky Marek Lambora, náš příběh. Teď na vaše přání Víťa Vávra. Milá Laurinko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 11. narozeninám. Máme obrovskou radost, že jsi skvěle zvládla přijímačky na 8. gymnázium a od září nastupuješ spolu se svojí kamarádkou Věruškou. Jsme na tebe moc pyšní a přejeme ti spoustu nových kamarádů, také krásných zážitků, samé jedničky a hlavně, ať tě škola baví stejně jako doteď. Posíláme ti písničku Holky z Gimplu a velkou gratulaci od všech, kteří tě mají rádi. Tak samozřejmě, Laurince, gratulujeme i my a ať si písničku užije.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: a holky z Gimplu. Posloucháte Radio Blaník. A co si budeme hrát na přání dál po té 20. hodině? Bude tu třeba Jaromír Majer, Santa Maria.
1: Santa Maria, kam se ten čas tlépí?
0: Taky nám zaspívá Karel Gott, Babylon. No, bude to hrát parádně. Kex, tak málo žádá. Hrajeme na psání hezky česky k tomu a necelá minuta nás dělí od 20 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak by to zítra mělo vypadat venku? Na obloze zataženo až oplačno, na severu a severovýchodě místy déšť nebo přehánky, během dne i polojasná obloha. Teploty od 24 do 28, na severovýchodě kolem 22, v noci a po ránu klesnou na 15 až 11, v údolích i na 8 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Jdeme dál hezky česky na vaše přání. Už je připravena skupina Divoký byl, písnička Lahůdky. Tvoje narozeniny jsou tady, to prostě nemá chybu. Přejeme ti z celého srdce, ať užiješ si je v klidu, ale hlavně se dobře bav a přesně podle sebe slav. Přejí manžel Lukáš, mamka s taťkou a ostatní příbuzní. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát píseň od Divokýho Billa pro moji dceru Kristýnku, jen tak pro radost a vzkázat jí, že jí moc miluji, a také pro všechny, kteří poslouchají Blaník. A taky našim kolegyním z DBK z Hrušovan moc děkuje Anička. Tak není za co, písnička je připravena, jdeme na Lahůdky, Divoký Bill právě teď.
2: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Tolik tedy Lahůdky a divoký byl ve vysílání Blaníků. Pěkný večer vám všem. A před námi Kateřina Ševidová. Milí Blaníků, rádi tě posloucháme a prosíme o zahrání písničky Naše noc pro naši maminku Vlastu k jejím dnešním narozeninám od Ivetky a Tomáše z Červených Peček.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Tak jdeme na to. Kateřina Ševidová zpívá Naše

Kateřina Ševidová zpívala hezky česky na Blaníku. Tohle byla naše noc. A před námi Jaromír Majer. Vzpomínka na léta v kamionu, Španělsko, Itálie, Francie a Řecko. Trajekt a přístavy. Zahrajte všem, co měli podobné trasy a též Marii, která teď žije pro mě a já pro ní. Díky, děda Jura. Adios.

0: To byla krásná písnička z první poloviny 80. let. Jaromír Majer, Santa Maria. No a teď na vaše přání taky Petr Kolás, vyznání. Chtěla bych zahrát píseň pro mého supermanžela, tatínka a dědečka na plný úvazek od manželky Ireny a jeho nejlepšího týmu Valinky, Dominika a Lucky. Přejeme ti všechno nejlepší a ať to s námi přežiješ, hlavně tu dnešní kapibara party. Tak jdeme na to.
1: Jsme Radio Blaník.

Petr Kolář, píseň Vyznání, minuta po čtvrt na devět, teď na vaše přání Karel Gott. A máme tady požadavek, dnes slaví naše milá babička Joli 89. narozeniny. Je plná elánu, užívá si pravnoučata a pracuje na zahrádce. Ať je tu s námi ještě dlouhá léta, hodně zdravíčka jí přejí vnoučata Eva a Martin, pravnoučata Emička a Vašík a dcera Jitka. Tak milá babičko, i od nás přijměte přání všeho nejlepšího a písnička letí za vámi. Tady je Babylon. Radio Blaník.

0: Fagot, krásná písnička, která nás roztančila. Babylon, 10 minut před půl devátou. Za chvíli třeba Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a Dělání, Vláďa Šafránek anebo Pavel Bobek, Můj rodný dům a spousta dalších.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carireal.cz.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Ano, hrajeme na vaše přání. Teď 5 minut před 9:30, už je připravena písnička Dělání. A několik vzkazů k tomu, milé rádio Blaník, prosím o písničku pro Ivu a Davida na odpolední směnu do biopekárny Zemanka s tímto vzkazem. Za chvíli vám končí směna, tak přeji krásný víkend nejen vám, ale i všem posluchačům Blaníku. Dana posílá. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro naši dcerku Teresku Novákovou z Nového Rychnova k jejím narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a úspěchů ti přeje taťka Lukáš, mamka Lucka a prima ségra Lucinka. A ještě tu máme vzkaz pro Stelinku, moje nejmilovanější Stelinko. Dnes jsou to už 4 roky, co si nám vstoupila do života a udělala ho tím nejkrásnějším na světě. Každý tvůj úsměv, pohlazení i dětský smích jsou pro nás tím největším štěstím. Přejeme ti, aby tvé očička zářily radostí každý den, aby tvé srdíčko bylo vždy plné lásky a aby tě život vedl jen těmi nejkrásnějšími cestami. Zůstaň pořád naší něžnou, veselou a kouzelnou holčičkou. Moc tě miluji, lásko moje, s láskou a máma. Tak i Stelince samozřejmě přejeme všechno nejlepší všem zmíněným oslavencům a posíláme krásnou písničku.

Jaroslav Uhlík, taky Zdeněk Svěrák, Dělání a jdeme dál. Prosím, zahrajte pro mou životní lásku Vlaďku z Pardubic. Děkuji. Vlaďa Šafránek a Olga Lounová zpívají Vím, že ty víš. Tak jdeme na to. Je půl deváté, pěkný večer.

Vláďa Šafránek, taky Olga Lounová a Vím, že ty víš. Posloucháte Blaník a pokračujeme dál se skupinou Kabát. Prosíme o zahrání písničky pro Blanku s Hornou k 50. narozeninám. Přejeme ti vše jen to nej, ať se ti vše daří a máš se fajn. Splnění všech snů a přání, těšíme se na zítřejší oslavu, kterou si pořádně užij se všemi, které máš ráda. To vše ti ze srdce přejí všichni od Kofroňů, tak děti, rodiče, sestry s rodinami. PS, Matýsek posílá babičce velkou pusu.

0: Pavel Bobek, další hezká česká napřání, Můj rodný dům. Za 4 minuty bude 8:45, před námi už za chvíli třeba keks, tak málo žádám. A pak i Michal David, Válčík pro mámu.
1: Já vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej.
0: Tak poslouchejte dál, já vám přeji prima páteční večer.
2: Rádio Blaní, písničky na přání.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.

0: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Písničky na přání.
7: Na rádiu Blaník.
8: Ano, stále hrajeme podle vás a před námi kapela Kex, tak málo žádám. K 50. narozeninám pro dlouholetého člena té je Sokol Sedlec Prčice, fotbalistu a hlasatele fotbalových utkání Petra Jelena Sigiho necháváme hrát písničku od skupiny Kex. Přejeme všechno nejlepší ke kulatinám a další roky ve zdraví u fotbalového hřiště.

skupina Kex na vaše přání, tak málo žádám a pokračujeme dál. Podle vás prosím o zahrání písničky pro maminku Slávku Sucovou z České Lípy. Měla maminko, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. Žádné vrásky, vínečko si dej, vždy se hezky usmívej, přání, dárky přijímej. Všechno nej, ti přeje dcera Maruš a všichni, co tě mají rádi.

0: Michal David a Valčík pro mámu, další hezká česká za námi. No a před námi kapela Činasky, píseň Víno. Přeji ti, aby ti každý den přinesl něco, co potěší, posune dál a dodá ti sílu, ať máš kolem sebe lidi, kteří tě podporují a dostatek klidu na všechno, co je pro tebe důležité. Hodně zdraví, štěstí a splněných plánů, posílá Radek.
1: Rádio Blaník, písnička.

Moravská krev. Čínský píseň Víno za námi, před námi Jarek Šimek. Tak a několik vzkazů k tomu. Radíme, je to 20 plus 5 let, co si spatřil tento svět. Život už ti leccos dal a ty kráčíš cestou dál. Buď šťastný a hlavně zdravý, tvůj osud máš ve svých dlaních. To vše ti ze srdce přejí rodiče, sestřička Nikolka, milující Veronika, taky babičky, dědečkové, sousedka Tonička, Boháčovi, Kortišovi a všichni kamarádi. Milý Blaníčku, prosím, zahraj písničku pro naši Haničku k jejím 28. narozeninám. Haničko, ty naše sluníčko, přejeme ti krásné narozeniny, plné štěstí, zdraví a lásky. Vážíme si tvého přátelství a máme tě všichni moc rádi. Tvá skupinka Kopretin, Sára, Mireček, Věruška, Denis, Petruška, Šanelka, Nikol a Adélka. Milá maminko, už zítra máš narozeniny a taky chci popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Děkuju, že jsi vždycky moje opora, že mě umíš povzbudit i rozesmát, když je potřeba. Jsem moc ráda, že tě mám. Tahle písnička je jen pro tebe. Mám tě moc ráda. Terry. A ještě tento vzkaz pro všechny bezva lidi, co poslouchají Blaník, také pro tetu, přítele a Adélku od Ivety. A jdeme na narozeninovou.

0: Jarek Šimek popsal všechno nejlepší. Písní narozeninová, teď je 9 večer. No a písnička na psání ještě nekončí, ještě celých 60 minut to bude ve vaší režii. A v příští hodině třeba Verona. Nedvědi. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš. A nebo kapela Kabát. Hrajeme hezky česky a stále podle vás.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekejme zataženo až oblačno, na severu a severovýchodě místy déšť nebo přeháňky. Během dne se vyklubej sluníčko, teploty kolem 26, na severovýchodě okolo 22 stupňů. V noci a po ránu naměříme 15 až 11, v údolích i 8.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Dobrý večer vám přeji stále od mikrofonu a teď na vaše přání pošleme a uděláme radost písní Povídej od Petra Nováka. Pěkný večer s rádiem Blaník, prosím o zahrání písničky pro naši sestru Danielu Bibovou k narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, nejkrásnější a nejmilejší. Děkujeme, sestry Jarka a Vlastička.

Petr Novák, píseň Povídej, 4 minuty po 21. hodině. No a jedeme dál, teď Lunatic Máma. Zahrajte prosím naší mámě, paní Libuši Novotné, k jejím narozeninám písničku od skupiny Lunatic. Milá mámo, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a spokojený život. Věříme, že tě písnička potěší a udělá ti radost. Tví nejbližší posílají.

Lunatic Mama za námi, před námi Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. A máme tady požadavek, abychom zahráli pro mého manžela písničku jen tak pro radost, protože ho mám moc ráda. Hana, tak s radostí plníme. I'll protect you from the

Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Posloucháte Radio Blaník a stále hrajeme na přání. Máme tady požadavek o Veronu, na mě nečekej, 28. května oslavila Lucka Křížková 40. narozeniny, všechno nejlepší a hodně zdraví, přeje rodina, rodiče a brácha s rodinou. PS 13. června to společně pořádně oslavíme. Rádi.

Verona, na mě nečekej, vy si rozhodně počkejte na další hezkou českou od Nedvědů. Máme jen sebe. Milý Blaníčku, prosím, zahrajte tuto písničku pro mě a moji lásku Petra s tímto vzkazem. Petře, děkuji za vše, zástupný prstýnek navléknut, moc tě miluju, tvá Blanka. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro našeho Mikuláška, který slaví dnes své 8. narozeniny. Milý Miky, přejeme ti hlavně hodně zdraví a radosti. Jsme moc rádi, že tě máme. Jsi prima kluk, prostě naše legenda. Mamka, taťka a tví čtyři sourozenci, takhle je to správně. A dobrý večer, chtěla bych zahrát tuhle písničku pro dobrou náladu a pro všechny, co vás poslouchají. S pozdravem, Sabina.

0: Máme jen sebe.
1: Nedvědi nám zpívali Máme jen sebe. Za chvíli na vaše přání se vám Mirai, taky Brian Adams, anebo skupina Kex. Prima večer vám všem.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi.
2: Nejvyšší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky.
3: Každý den v našem vysílání.
2: Fandíme hokej.
3: Mistrovství světa
2: na Rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.

0: Rádio Blaník.
1: Ano, stále pokračujeme, hrajeme na psání. I teď je 4 minuty před 9:30 a před námi kapela Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Chci tuto písničku poslat prodavačce Lucí z Kauflandu Chrudim, jen tak pro radost. Napsal Honza? Tak proč ne? Tady máte. Nezvládám.

Vladimíra, i když nemůžeš, tak přidej krátce před 10:30 a teď tu máme jednu vzpomínku. Dnes je tomu 10 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, teta, paní Zdeňka Rumlerová z Vlašimi. Celý svůj život rozdávala všem lidem kolem sebe štěstí a lásku. Prozářila naše dny svým úsměvem a spoustou krásných historek z jejího mládí. Za všechny, kteří vzpomínají na její laskavost a obětavost, posílá písničku syn Zdeněk. Tak Zdeňku, vzpomínáme společně s vámi a posíláme i pěknou písničku tam nahoru.

0: Jinak jak na vaše přání, jak děkuje se andělům a my pokračujeme. Před námi Bryan Adams. Milý Blaníčku, zahraj prosím naší Markétce písničku. Naše milá Markétko, k krásným kulatým narozeninám ti ze srdce přejeme, ať se vždy s tebou rádi jen smějeme. Všechno nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, klidu, pohody a lásky, ať tě v životě stále baví výlety, cestování a procházky. Máme tě všichni moc rádi, tvůj přítel Milan, mamka, bratr Luke a taky Jirka.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

10. a 5. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu přeje Ivetka Lindová, dcera Irenka Pecháčková, Milan Pecháček, taky Olinka, Michal Zdeněk, Linda, Petr a Zdeňka Václavů a vnoučkové Péťa, Ryšánek a Myšánek.

zpívala Hana Zagorová na Blaníku, je naprosto nezbytné. Milý Blaníčku, prosím o jednu písničku pro moji maminku a mého tatínka. Mami, je to už 6 let, co si nás opustila. Tati, je to již 15 let, co si nás opustil. Není den, kdybychom si na vás nevzpomněli. Chybíte nám moc. Já, Patricie, Radek, Mirek, Simona, Natálie, Pavel a naše milovaná Finka Kelly. Nosíme vás stále v srdci a proto posílám písničku, kterou jsem milovala. Chybíte nám oba dva.

0: Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš ve 9:45. Za chvíli na vaše přání kabáti, houby magický, anebo třeba Karel Gott, Charlotte. Srdce nehasnou.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května. Na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

kabát a houby magický, pokračujeme na vaše přání. Máme tady požadavek, abychom zahráli naše milovaná maminko, babičko, rozkvetlá, kopretínko, všechno nejnejnej k narozeninám. Máme tě moc rádi, pusu posílá Lubík, Pája a Kája, tvoji raketáci z Lipoltic.

Já přeji stále krásný páteční večer s písničkami na přání, které pokračují i v tuto chvíli. Budeme tady mít píseň na přání pro našeho milovaného tatínka, manžela, dědečka, pradědečka Tchána, bratra i přítele pana Jaromíra Schneidera z Chlebovic, který nás 6. listopadu v roce 2025 po těžké nemoci opustil. Tatínek by dnes měl narozeniny, 82 let. Moc nám tady stále chybíš, za všechny posíláme pohlazení, obětí a polibky. A moc tě milujeme. Radio Blaník.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott, Šarlotka Gottová, Srdce nehasnou, my chystáme předposlední písničkové přání a teď nám zaspívá Miroslav Žbirka. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Bělý kvete pro moji milovanou Stázičku na odpolední směnu. Stázičko, ať ti ta práce rychle uteče a bude to ještě pro babičku Ali a dědu Michala. Dědo Michale, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje Michal ze Zlína. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky do ostravské Vítkovické nemocnice pro mého kolegu Maximiliána k dnešnímu svátku. Maximiliáne, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví ti přeje Petr.
2: Jsme Rádio Blaník.

Miroslav Žbírka, Bílý kvet a tady je poslední vzkaz pro dnešní večer. Zdravím Blaníku, prosím o zahrání písničky pro moji mámu, která 30. května před 4 lety odešla. Vzpomínáme na ní stále a moc nám chybí. Dcera Denisa s vnukem Honzou a synové Daniel s rodinou a taky syn Alan.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude ráno a dopoledne oblačná a zatažená. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy on

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem.

jenom tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude ráno a dopoledne oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude ráno a dopoledne oblačná a zatažená. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: České rádio.

já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strach.

Krásný poslech ročního vysílání mám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Suk, máme sobotu 30. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Ferdinand, tak přejeme všechno nejlepší. Jinak dneska je taky svátek svaté Zdislavy z Lemberka, patronky české a patronky rodin. Ano, jedná se o tu Zdislavu, která byla přednedávnem ukradená její lebka z baziliky v Jablonném v Podještědí. Tak. Takhle se proslavila svatá Zdislava. Pojďme ještě taky za Valdemarem Matuškou, protože právě dnes, v roce 2009, nás tento skvělý český zpěvák a herec opustil. Tolik tedy pohled do kalendáře, vzpomínka na Valdemara Matušku. No a samozřejmě teď pokračuje noční vysílání. Hrajeme hezky česky až do 4 do rána. Tak si to užívejte.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spí.

0: Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude ráno a dopoledne oblačná a zatažená. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Blaník. Očekávané události.
1: Krásné ráno, je sobota 30. května. Dnes má svátek Ferdinand a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Pravé poledne začíná u Benešova v areálu Přírodního divadla na Konopišti narozeninový koncert Rádia Blaník. Vystoupí mimo jiné Michal David, Lucie Bílá, Helena Vondráčková, No Name, Dalibor Janda, Petr Kolář a Jiří Korn. Více na www.radioblaník.cz. Hodinu před polednem se můžete těšit na otevření nově vybudovaných trailových tras, a to v Prachaticích na vrcholu kopce Libín. Letiště v Hradci Králové hostí dvoudenní 34. ročník letecké show Aviatická pouť. Více na www.aviatickapouť.cz. Pirátský dětský den na zámku Poláky nabídne program her a soutěží s pirátskou tématikou, tvořivou dílničku či jízdu na ponících. Ústí nad Labem přivítá na sportovišti pod vyhlídkou krajské sportovní hry pro seniory. Hvězdárna a Planetárium Brno hostí Digifest, přehlídku toho nejzajímavějšího ze světa digitálních planetárií. A nakonec se podíváme do naší metropole. V areálu nádraží Praha Braník se koná Pražský dopravní den dětí, který pořádají České dráhy ve spolupráci s Pražskou integrovanou dopravou a dalšími partnery. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude ráno a dopoledne oblačná a zatažená. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a také bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: potisk trička, byla CZ. Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacené se.